0: bezpečnost v dopravě, ochranu majetku i plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi a při ukončení akce bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Mezinárodní filmový festival začal v pátek a potrvá do 11. července. Morava je pod meteorologickou výstrahou. Pro Jihomoravský kraj a některé části Olomouckého a Zlínského kraje platí varování před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo používat přenosné vařiče. Meteorolog Štefan Hanžák říká, že výstrahu pro Moravu vydali kvůli dlouhotrvajícímu suchu
1: a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine.
0: Právě na jihu Moravy jsou v posledních dnech vyšší teploty než ve zbytku republiky. Jasné počasí tam má vydržet také v sobotu. Naopak v Čechách se už začne zatahovat a objeví se přehánky nebo déšť. V Dolní Lutyni na Karvinsku se znovu rozjíždí debata o plánované průmyslové zóně. Ministerstvo zveřejnilo oznámení o vlivu stavby na životní prostředí. Lidé, obce i spolky teď můžou ke strategickému podnikatelskému parku posílat své připomínky. Čas mají do 27. července.
2: Plánovaná zóna má zabrat téměř 371 hektarů, samotný průmyslový areál má mít 278 hektarů. Dokument zatím neřeší konkrétní továrnu, ale přípravu území pro budoucí strategickou investici, například pro výrobu baterií, polovodičů nebo technologii pro obnovitelné zdroje. Oznámení počítá mimo jiné s klácením více než 31 hektarů zeleně a s odstraněním 6 prvorepublikových řopíků. Odpůrci záměru už oznámili, že se do řízení zapojí. Pro Radio Impuls, Darek Štolmach, Mladá fronta dnes, Ostrava.
0: Estonsko plánuje zákaz nákupu nemovitostí ruskými a běloruskými občany, a to v případě, že nemají v zemi povolení k dlouhodobému pobytu. Novela příslušného zákona se mimo jiné týká i společností z Ruska a Běloruska. V pátek o tom informovala estonská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice ERR na svém webu. Cílem je podle vlády snížit riziko, že by nepřátelské státy mohly využívat majetek v Estonsku pro zpravodajské a vlivové operace, plánování sabotáží nebo budování strategicky důležitých základen. Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. Čtyřnásobný vítěz Tour de France závodil naposledy loni v srpnu, pak se ale vážně zranil při pádu v tréninku. 41-letý britský jezdec před sobotním startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V Karlových Varech začal v pátek 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V zaplněném velkém sále hotelu Thermal ho zahájili výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. V úvodu slavnostního večera převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americký herec Dustin Hoffman. Ještě před ním si pro cenu prezidenta festivalu přišla režisérka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Festival potrvá do 11. července a uvede celkem 137 celovečerních hraných a dokumentárních filmů. Frýdecko-Místecko vyhlíží dopravní komplikace. V úterý se začne opravovat zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek frekventované silnice mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Jde o jeden z hlavních tahů na Slovensko. Řidiči tam musí počítat s omezením. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl dodává, že rekonstrukce potrvá necelý měsíc.
2: Během zúžení řidiči projedou jedním jízdním pruhem Kyvadlově. O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu.
1: Nutnost opravy silnice v Beskydech potvrdil nezávislý diagnostický průzkum, který ukázal řadu vad jako trhliny, výtluky nebo hrboly. Majitelé stromů s fialovým zlatem volají SOS. Švestky se v čase zrání dostávají na východě Moravy do ohrožení. Sucho plodům nedělá ani trochu dobře.
3: Právě švestky překonaly dubnové mrazy docela v pohodě, pak zase jako výjimečně odolné peckoviny prošly téměř beze ztrát i následným suchem. Jenže to současné, poslední v kombinaci s obřími teplotami, tak to už je na pováženou. A tak i tam, kde se rýsuje pěkná úrada, na Slovácku nebo na Valašsku mají na nás pěstitelé vrásky. To proto, že pěkně se vyvíjející plody začínají ve velkém zasíchat. Vláha prostě vítána více než kdy jindy. Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Ukrajina navrhla kroky k normalizaci vztahů s Polskem, a to včetně konzultací o sporných historických otázkách. Píše o tom agentura Reuters odkazem na sociální síť X, kde ukrajinský ministr zahraničí Sibiha informoval o svém pátečním setkání s polským protějškem Sikorským ve Varšavě. Obě země mimo jiné vedou spor o rozhodnutí Kyjeva pojmenovat ukrajinskou vojenskou jednotku po armádě, která se za druhé světové války podílela na vraždění Poláků. Letošní Wimbledon bude mít mezi osmičkou nejlepších hráček nejméně jednu Češku. V nedělním osmifinále se totiž utkají Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Prvně jmenovaná zdolala ve třetím kole travnatého grandslamu krajanku Nikolu Bartuňkovou 6-3 a 7-5, druhá pak vyřadila thajskou kvalifikantku Mananchayu Savankevovou 6-2 a 7-6. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdí.

0: Trend s rádiem Impuls.
1: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Karlovarský festival zaměstná i policii. Strážci zákona chystají po celou dobu konání filmové přehlídky mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet budou na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku i plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi a při ukončení akce bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Mezinárodní filmový festival začal v pátek a potrvá do 11. července. Morava je pod meteorologickou výstrahou. Pro Jihomoravský kraj a některé části Olomouckého a Zlínského kraje platí varování před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo používat přenosné vařiče. Meteorolog Štefan Hanžák říká, že výstrahu pro Moravu vydali kvůli dlouhotrvajícímu suchu
3: a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine.
2: Právě na jihu Moravy jsou v posledních dnech vyšší teploty než ve zbytku republiky. Jasné počasí tam má vydržet také v sobotu. Naopak v Čechách se už začne zatahovat a objeví se přehánky nebo déšť. V Dolní Lutyni na Karvinsku se znovu rozjíždí debata o plánované průmyslové zóně. Ministerstvo zveřejnilo oznámení o vlivu stavby na životní prostředí. Lidé, obce i spolky teď můžou ke strategickému podnikatelskému parku posílat své připomínky. Čas mají do 27. července.
4: Plánovaná zóna má zabrat téměř 371 hektarů, samotný průmyslový areál má mít 278 hektarů. Dokument zatím neřeší konkrétní továrnu, ale přípravu území pro budoucí strategickou investici, například pro výrobu baterií, polovodičů nebo technologií pro obnovitelné zdroje. Oznámení počítá mimo jiné s kácením více než 31 hektarů zeleně a s odstraněním 6 prvorepublikových řopíků. Odpůrci záměru už oznámili, že se do řízení zapojí. Pro Radio Impuls, Darek Štolmach, Mladá fronta dnes, Ostrava.
2: Estonsko plánuje zákaz nákupu nemovitostí ruskými a běloruskými občany, a to v případě, že nemají v zemi povolení k dlouhodobému pobytu. Novela příslušného zákona se mimo jiné týká i společností z Ruska a Běloruska. V pátek o tom informovala estonská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice ERR na svém webu. Cílem je podle vlády snížit riziko, že by nepřátelské státy mohly využívat majetek v Estonsku pro zpravodajské a vlivové operace, plánování sabotáží nebo budování strategicky důležitých základen. Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. Čtyřnásobný vítěz Tour de France závodil naposledy loni v srpnu, pak se ale vážně zranil při pádu v tréninku. 41-letý britský jezdec před sobotním startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: který vám osladí letošní prázdniny.
1: Haló, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V Karlových Varech začal v pátek 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V zaplněném velkém sále hotelu Thermal ho zahájili výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. V úvodu slavnostního večera převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americký herec Dustin Hoffman. Ještě před ním si pro cenu prezidenta festivalu přišla režisérka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Festival potrvá do 11. července a uvede celkem 137 celovečerních hraných a dokumentárních filmů. Frýdecko-Místecko vyhlíží dopravní komplikace. V úterý se začne opravovat zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek frekventované silnice mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Jde o jeden z hlavních tahů na Slovensko. Řidiči tam musí počítat s omezením. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl dodává, že rekonstrukce potrvá necelý měsíc.
3: Během zúžení řidiči projedou jedním jízdním pruhem Kyvadlově. O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu.
2: Nutnost opravy silnice v Beskydech potvrdil nezávislý diagnostický průzkum, který ukázal řadu vad jako trhliny, výtluky nebo hrboly. Majitelé stromů s fialovým zlatem volají SOS. Švestky se v čase zrání dostávají na východě Moravy do ohrožení. Sucho plodům nedělá ani trochu dobře.
4: Právě švestky překonaly dubnové mrazy docela v pohodě, pak zase jako výjimečně odolné peckoviny prošly téměř beze ztrát i následným suchem. Jenže to současné, poslední v kombinaci s obřími teplotami, tak to už je na pováženou. A tak i tam, kde se rýsuje pěkná úrada, na Slovácku nebo na Valašsku mají naraz pěstitelé vrásky. To proto, že pěkně se vyvíjející plody začínají ve velkém zasíchat. Vláha prostě vítána více než kdy jindy. Impuls z Zlínský kraj.
2: Ukrajina navrhla kroky k normalizaci vztahů s Polskem, a to včetně konzultací o sporných historických otázkách. Píše o tom agentura Reuters s odkazem na sociální síť X, kde ukrajinský ministr zahraničí Sibiha informoval o svém pátečním setkání s polským protějškem Sikorským ve Varšavě. Obě země mimo jiné vedou spor o rozhodnutí Kyjeva pojmenovat ukrajinskou vojenskou jednotku po armádě, která se za druhé světové války podílela na vraždění Poláků. Letošní Wimbledon bude mít mezi osmičkou nejlepších hráček nejméně jednu Češku. V nedělním osmifinále se totiž utkají Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Prvně jmenovaná zdolala ve třetím kole travnatého grandslamu krajanku Nikolu Bartuňkovou 6-3 a 7-5, druhá pak vyřadila tajskou kvalifikantku Manančaju Savankevovou 6-2 a 7-6. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

baví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čas. Dá ti okovů pár zlatých, takový schody do

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
1: Češi už podávají daně spíše elektronicky. Klempíř nakonec odřekl účast v Karlových Varech a Messi dál rozdává branky na mistrovství. Je 6 hodin, hezké ráno, u zpráv přeje Honza Varga.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Češi si zvykli podávat daně elektronicky, vyplývá to z dat finanční správy. Elektronicky podali poplatníci skoro 77% přiznání k daním z příjmů. Zvýšil se také počet uživatelů portálu Moje daně. Podle mluvčího finanční správy Patrika Madleho to potvrzuje, že lidé chtějí stále více využívat digitální služby.
2: Online podání je pohodlné, rychlé a bezpečné a zároveň usnadňuje plnění daňových povinností a minimalizuje administrativní zátěž.
1: Řádný termín k podání daňového přiznání uplynul ve středu o půlnoci. Udělalo tak přes 2 900 000 lidí a firem. Kdo se opozdí s podáním přiznání o více než 5 pracovních dnů po řádném termínu, tomu hrozí pokuta. Ministr kultury Otto Klempíř na poslední chvíli zrušil svou účast na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Původně přitom slíbil, že dorazí, ale včera nečekaně otočil. Na Facebooku vzkázal, že nechce na jubilejním ročníku, který připomíná odkaz Václava Havla, vyvolávat politické spory a přilévat olej do ohně. Bez kultury ale nezůstal, jen o pár hodin později totiž sdílel video, jak paří v Ostravě na tanečním festivalu Beats for Love na koncertě kapely Pendulum. Klempíř se sice velký akcím spíše vyhýbá, minulý týden ale udělal výjimku ve Strážnici, kde ho lidi na pódiu drsně vypískali. Spojené státy americké slaví 250 let své nezávislosti. Jubileum ale provází hluboký rozkol ve společnosti i čerstvá hrozba v podobě zmařeného útoku na Bílý dům. Miliony běžných Američanů nezávislost slaví tradičním rodinným grilováním.
3: Noční ohňostroje v amerických metropolích budou největší v historii USA. Oslavy také doprovází extrémní bezpečnostní opatření. Je to kvůli zmařenému útoku výbušnými drony na Bílý dům. To plánovalo pětice mužů s cílem rozpoutat násilnou revoluci. Političtí aktivisté jsou v pohledu na svátek hluboce rozpolcení. Někteří levicoví politici a jejich příznivci oslavy dokonce bojkotují. Komunity sousedů, rodin a přátel se od sporu distancují. Přednost dostává tradiční grilování a oslava společných kořenů. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Lionel Messi dál přepisuje fotbalovou historii. V osmifinále mistrovství světa v Miami poslal Argentinu do vedení svým 20. gólem na šampionátech a vylepšil tak vlastní střelecký rekord. Pro 39-letého Messiho to byl navíc jubilejní 30. start na mistrovství světa, což se ještě nikomu nepovedlo. Obhájci titulu z Argentiny měli ale s outsiderskými Kapverdami obří problémy a postup urvali až v prodloužení výsledkem 3-2. V dalším kole vyřazovací fáze narazí na Egypt. Tolik zprávy pro vás dál ráno vysílá Kuba Voříšek.
4: Dobré ráno. Krásnou sobotu 4. července 2026 mám pro vás muziku, kapelu Jelen, kapelu Lucie a teď na začátku hodiny ještě jedna Lucie, Vondráčková. Přejeme krásný den.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Krásné a pohodové sobotní ráno přeje Rádio Impuls. Zdravíme do celého Česka. Za chvilku pozdraví také Medvídek v podání kapely Lucie. V záplavě informací kolem mistrovství světa ve fotbale neunikla britským novinám zpráva, že současní mistři z Argentiny mají super fanouška v České republice.
1: Zprávu o něm přinesla agentura Reuters. Její reportér David Cerny ho našel v Bukovce, vesnici se 400 obyvateli v Pardubickém kraji. Jmenuje se Miloslav Urbanec a jeho fanouškovská vášeň je patrná na první pohled. Dům je totiž vyveden v modrobílých národních barvách Argentiny. Zadní zeď zdobí nadživotní portrét Lionela Messiho a na dvorku je socha Diego Maradony. Fotbalové hřiště za domem lemují plakáty s portréty hvězd Boca Juniors, kde Maradona začínal. Druhý syn Urbancových dostal jméno Lionel. Bylo prý jasné, že je v něm stejně jako v Messi cosi mimořádného. Pan Miloslav vzpomíná, že jako čtyřletý sledoval v roce 1978 mistrovství světa v Argentině. Domácí tým tehdy vyhrál a krom fotbalového umu mu prý utkvěly v paměti dlouhé vlasy v Kempese. No a pokud Argentina i letos vyhraje, chystá v Bukovce pořádnou oslavu. Pro Rádio Impuls, Ivan Kytka, Londýn.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Dobré ráno, tady Impuls. Hlásíme se vám v sobotu 4. července, pár minut před 6:30. No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette. To je jen část letošní hvězdné sestavy festivalu Benátská s Impulsem. A jestli chcete být u toho, máme pro vás dobrou zprávu. Už příští týden budeme v odpoledním vysílání rozdávat celofestivalové vstupenky. Jak je získat, to si zatím nechám pro sebe, ale napovím, že bude potřeba pozorně poslouchat odpolední vysílání, hlavně to mezi 15. a 18., kdy vysílají Petr s Renatou. Tedy od 3 do 6, tam se můžete dozvědět, jak na to, jak získat celofestivalové vstupenky na letošní Benátskou s Impulsem.

Krásné ráno, 2 minuty po půl sedmé vás ze studia Impulzu zdraví Jakub Voříšek. Vy také zdravíte, protože posíláte zprávy na WhatsApp 605 222 007 a informujete nás o aktuálním stavu počasí. Dobré ráno, Dětřichov nad Bystřicí, 6,5 stupně. Děkujeme, Dášo. Přišly nám dokonce 2 fotografie a popisek od Jany z Frýdlantu nad Ostravicí. Je polojasno až oblačno, 15,5 stupně. Vydařený prodloužený víkend i vám, Jani. Dobré sobotní, chladné ráno z Horní Plané, máme jasno, ale jenom 8 stupňů, krásný den přeje Dana, taky přejeme. Dnes bude v Česku zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se v Čechách ojediněle objeví déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a západě Čech kolem 20 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů.

0: za chvilku, tedy přesně za 5 minut, už bude 6:45. Vítá vás Impuls v sobotu 4. července. Pojďme se podívat na pár dnešních událostí. Nejprve jedna praktická informace. V Praze je od dneška do pátku přerušený provoz linky metra C, a to v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Druhým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Začínají dvoudenní Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Cyrilo-metodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům. Víc o akci řekl Impulzu tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.
1: Je určena všem lidem dobré vůle, čili na Velehradě, na místě, který je spojen s našimi státními kořeny, máme několik pódií na místě a samozřejmě všechno vrcholí modlitbou za vlast.
0: Na Velkém náměstí v Hradci Králové pokračují vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Na akci vystoupí například vojenské orchestry z Česka, Rakouska a Německa, uskuteční se přehlídky historických jednotek nebo jezdecké ukázky. Brněnská přehrada hostí dronovou show Zrození života. Od 10:30 večer navazuje třetí a poslední soutěžní ohňostroj letošního festivalu Ignis Brunensis, a to s názvem Kivadlo světla a ticha. Jdeme na sport. V Londýně se hraje třetí kolo dvouhry na tenisovém grandslamovém turnaji Wimbledon. V dnešním programu se z našich tenistů představí Jiří Lhéčka, Linda Nosková a Marie Bousková. Ve španělské Barceloně začíná letošní cyklistický etapový závod Tour de France. Mistrovství světa ve fotbale dnes večer nabídne 2 zápasy osmifinále. V 19 hodin hrají Kanada s Marokem a v 11 večer našeho času Paraguay a Francie. A ještě do světa, Spojené státy americké oslavují 250. výročí nezávislosti.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Minutu před 7:15 nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda uzavřela dálnici D6 u Sokolova na 132. kilometru směrem od Karlových Varů na Cheb. V úseku mezi exity 132 Těšovice a 133 Sokolov narazilo osobní auto do protihlukové stěny a následně začalo hořet. Kvůli zásahu hasičů by teď měla být D6 u Sokolova uzavřená v obou směrech. Jezdí se přes Sokolov. Další uzavírku kvůli nehodě sledujeme na dálnici D5 z Plzně do Prahy na 28. kilometru u Bavorině. Srazilo se tady nákladní auto s dodávkou. Jestli víte, jak se to vyvíjí na D5 u Bavorině nebo na D6 u Sokolova, zavolejte nám na linku 605 222 007. Případně pro všechny informace týkající se dopravy můžete využít také naši mobilní aplikaci.

0: Přiblížila se sedmá raní, zdraví vás Radio Impuls. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se v Čechách ojediněle objeví déšť. Nejvyšší teploty do 26 stupňů, na severu a západě Čech kolem 20, v 1000 metrech na horách 15.
1: Víkend s Radiem Impuls.
2: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině, bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobil, internet a sociální sítě, nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: V Řecku zemřel mladý Čech, metro v centru Prahy nejezdí a zítra budou obchody otevřené. Zprávy v 7 ráno přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Začínáme krátkou tragickou aktualitou. Na řeckém ostrově Rodos zahynul při dopravní nehodě 19-letý Čech. Včera kolem poledneho v pobřežní obci Afantu na severovýchodě ostrova srazil osobním autem místní řidič. Mladík šel v tu chvíli zřejmě po silnici pěšky a střet bohužel nepřežil. Řecká policie řidiče na místě zadržela a podle místních médií ho teď plánuje obvinit. Máme tu komplikaci v pražské dopravě. Ode dneška až do pátku nepojede metro na lince C v celém centru města. Kvůli modernizaci zabezpečovacího systému je úplně zavřený úsek mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání. Místo metra musíte naskočit do náhradních autobusů XC, které kopírují trasu podzemky a jako posilu dopravní podnik prodloužil tramvajovou linku číslo 2 z Petřin až na Pankrác. Dopraváci tuhle obří opravu záměrně naplánovali na začátek prázdnin, kdy lidé odjíždějí na dovolené a chaty, takže je v metru nejmenší nával. Na státní svátek 5. července, kdy slavíme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, zůstanou obchody v Česku otevřené. Přestože zákon z roku 2016 nařizuje prodejnám nad 200 metrů čtverečních o vybraných svátcích zavřít, na tento konkrétní den se zákaz nevztahuje. Nakoupit si tak lidé mohou zcela bez omezení. Stejná situace letos čeká i sousední Slovensko, kde sice tento svátek slaví také, ale tamní nový konsolidační balíček počet dní s povinně zavřenými obchody omezil, takže že i u našich východních sousedů zůstane otevřeno. V Česku na dodržování otevírací doby během svátků dlouhodobě dohlíží Česká obchodní inspekce. Začínají dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťsku. Jde o tradiční akci v době, kdy si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům. Tajemník dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek Impulzu řekl, že letošní ročník je zaměřený na lékaře a zdravotní personál.
4: Spojení této akce, respektive té pouti lékařů a zdravotních sester se slavností svatých Cyrila a Metoděje, v sobě nese i takový symbolický význam, propojuje totiž duchovní odkaz našich patronů s posláním zdravotníků, kteří dnes pokračují ve službě člověku v jeho zranitelnosti.
3: Vrcholem akce je podle Kořenka večerní modlitba za vlast. Následně začne na nádvoří před bazilikou ve Velehradě benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Na něm vystoupí i hudební těleso složené ze zdravotníků z Česka a Slovenska. Pozor na zmije! Zdravotničtí záchranáři varují návštěvníky Šumavy. V uplynulých dnech výjížděli hned ke třem uštknutím.
5: Všechny tři případy z posledních dnů jsou ze šumavských lokalit Modrava a Srní. S následkem uštknutí se potýkala dívka předškolního věku a dva 51-letí muži. I když by si zdravý lidský organismus měl s hadím jedem poradit, není podle lékařů dobré podobné incidenty podceňovat. Hrozí totiž život ohrožující komplikace, například alergická reakce. Nejúčinnější prevencí je dívat se pod nohy, doporučená je pevná vysoká obuv. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
0: Jsou 7:03, sobota 4. července, tady Radio Impuls, nabízíme muziku Adele, Enya nebo právě teď skupina Kabát.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Za 4 minuty už bude 7:45, posloucháte sobotní ranní vysílání Impulzu. Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oslavuje 18. hrocha obojživelného buborka. V Nasavrkách na Chroudimsku začínají dny řemesel s ukázkami tradičních řemesel jako zpracování železa, odlévání bronzu, ražba mincí a tak dále. Na hradě Jimlín v severních Čechách začíná výstava s názvem Svět skřítků a trpaslíků. Den otevřených dveří Centra vojenské kinologie armády se koná na hradě Grabštejn na Liberecku. Na programu jsou ukázky práce vojenských psů, prohlídky veterinární ošetřovny i komentované prohlídky tamního veterinárního muzea. Na hradě Bezděs na Liberecku posvětí kopii původní černé Madony Montserratské. Nová sočka bude trvale připomínat slavnou historii tohoto hradu. Koná se při příležitosti 360. výročí přenesení sošky černé Madony Montserratské na Bezděs. Festival Vesuv v Boskovicích na Jižní Moravě nabídne dvoudenní multižánrový hudební program na dvou pódiích s vystoupením kapely Lucie, zpěvačky Martiny Párklové nebo Kamila Střihavky. V Zoo Ostrava se koná Den pro antilopu Derbyho na podporu největší a zároveň nejohroženější antilopy světa. A Archeopark Chotěbus Podobora na Karvinsku pořádá slavnosti živé historie Archeofest.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě zůstává uzavřená D5 u Bavorině na 28. kilometru směrem od Plzně na Prahu. Na dálnici se vytvořila několika kilometrová kolona. Tečka za touto dopravní relací bude ale pozitivní. Karlovarská D6 je po nehodě u Sokolova směr Cheb už volně průjezdná. Radio Impuls, rádio dobrých zpráv. Za chvilku je tady Adele a Easy on Me. Právě teď začíná zpívat Michal David.

0: Hra Haloter Impulzově je zpátky. Po krátké pauze startujeme nové kolo a znovu budeme každé všední ráno volat a rozdávat peníze. Jestli chcete být ve hře, nezapomeňte se registrovat. Udělat to můžete na webu impuls.cz, v aplikaci anebo prostřednictvím prémiové SMSky na číslo 906 11 09. A když zazvoní telefon, musíte bez váhání říct jediné správné heslo. Jsou to ta tři slova Haloter Impulzovi. A pozor, letos v létě navíc přidáváme jednu novinku. Když řeknete správné heslo, vyhrajete základních 10 000 korun a pak se můžete dobrovolně rozhodnout, jestli budete riskovat. Moderátoři vám totiž mohou položit i bonusovou otázku z našich českých prázdnin. Když odpovíte správně, výhra se zdvojnásobí, když ne, neodnesete si nic. První volání proběhne v úterý 7. července, tak rychle se zaregistrujte a hrajte s námi.
1: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

Dobré ráno, přeje Radio Impuls. Za minutu a půl už bude půl osmé. A v půl osmé začne hrát Elán, Znova sama dotkni, ale pojďme teď na počasí, na vaše aktuální počasí. Nejprve budeme trošku cestovat až do Spojených států amerických. Hezký pozdrav ze Seattlu. Je večer 3. července, 21 hodin a 30 minut a máme tady 20 stupňů Celsia. Den před velkou oslavou 250 let nezávislosti USA. Všude už lítají petardy a lidé se radují ze zítřka. Děkujeme mockrát a zdravíme do Ameriky. Krásné ráno z Milovic. 15 stupňů Celsia a jasno, Vláďo, děkujeme. Zdravím vás, Kubo, Stelče, kde máme dnes jasnou oblohu a 12 stupňů. Pohodovou sobotu vám, Stelče, přeje Zdeňka. A ještě čtvrtý vzkaz, dobré ráno Impulzovi.

0: Na Beskydech krásně svítí sluníčko, máme plus 14 stupňů. Hezkou sobotu všem přeje Strojanovic v Beskydech Ilča. Zpočátku dnes bude v Česku jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se v Čechách ojediněle objeví déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a západě kolem 20 a v 1000 metrech na horách 15 stupňů.
1: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.

0: Je 7 minut po půl osmé. Stanice, kterou posloucháte, má název Radio Impuls. Za chvilku je tady Impulzovic krabička, budu konkrétnější, zaspívá Mýdlový princ Václav Neckář. Ale právě teď promluví náš dnešní host. Hostem Rádia Impuls je česká fotbalová trenérská legenda František Straka. Dobré ráno.
1: Dobrý den Impulzákům a vám všem.
0: O vás by se dalo říci, že jste s prominutím fotbalový maniak, takže mě zajímá, jestli léto věnujete fotbalu, nebo jestli máte čas i na jiné věci.
1: Ne, u mě to je nastavený přesně tak, jak jste říkal, člověk žije fotbalem a máme svěťák, takže to je víceméně všechno se zase točí se všechno kolem fotbalu.
0: Ty fotbalové zápasy, které se odehrávají na mistrovství světa, se tady u nás odehrávají poměrně pozdě v noci, nebo v brzkých ranních hodinách, takže ani to vás neodrazuje?
1: Ale jo, to se všechno dá zvládnout, jednak to, že i právě na Nově, kde já chodím do studia, tak máme i ty sešny tak nějak až kolem ty druhé, třetí hodiny, kde se člověk třeba dostává domů až kolem půl sedmí, kde mi zapají pámu, paní mi vždycky pak udělá snídani. Takže tak nějak je to nastavený, ale to se nejde dělat, to patří k tomu a samozřejmě, že máme svěťák jenom za 4 roky a já se na to vždycky strašně rád těším.
0: No a jak se vám tedy tenhle svěťák, tenhle fotbalový turnaj na území Severní Ameriky líbí?
1: Já si myslím, co se týče organizace, tak je to prima všechno zvládnutý, krásný stadiony, uzavřený stadiony proti opravdu těm hitsům, který tam jsou, ty hydration break, to já neberu, to je spíš jenom komerční záležitost něčeho, aby se tam něco prodalo, nějaká reklama. Jinak si myslím, že je to velice dobře připravený a je to vidět, že stadiony jsou celkem plný, takže je to fajn.
0: Náš tým už je dávno ze hry, samozřejmě spousta lidí už hodnotila výkon našich hráčů a většinou tedy samozřejmě negativně, byla spousta kritiky. Když si vzpomenete na váš tým z Itálie v 90. roce, jaký je rozdíl mezi tím vaším týmem, který tam tehdy postoupil, a těmi zápasy nebo těmi výkony našich fotbalistů letos?
1: To je generace hráčů, ale my tady jsme neměli špatný mančaft. Máme špatný mančaft? Já si troufám tvrdit, že máme dobrý mančaft. Akorát ten mančaft neuměl prodat to, co je mu vlastní. A teď se ptám, proč Páčaši, který to je renomovaný střelec v Evropě, nejenom u nás, v Evropě. Máme tam Pavla Šulce, který je výborný. Máme tam Coufala, který hraje v Offenheimu. Máme tam kluky, který jsou opravdu už ostřílený, ale tam musí táhnout všichni zadem pro vás. Jestliže tady se neuvědomuje, že když máš toho lvíčka na srdci, tak pouštíš jakýkoliv zájmy klubu. Tady přece jde o nás, o náš fotbal, o náš toho fanouška, o to srdce. Tam jdeš a jdeš bojovat. Budeš jezdit po prdeli. Je ti to jasný, ale ukaž to. Ale ne s takovou arogancí, kterou jsem se setkal, jak Bořil říkal, vy se nás tady ptáte nějaký věci, nadmořská výška, to je akorát otázka pro novináře. A pak ve 30. minutě byl v podkleku a jsem to sotva pěl. Ale to jsou věci, tady ta pokora mi chyběla drobet. Tady ten mančaf, aby táhnul za jeden pro vás. To mi tam chybělo. A to se nakonec ukázalo.
0: Tak tolik možná rada pro příště táhnout za jeden pro vás. Děkuji moc krát za odpovědi, přeju krásné léto. Na Impulzu se na vás budeme zase někdy těšit naslyšenou. Naším hostem byl František Straka.
1: Já taky děkuju moc, zdravím Impulzáky a já doufám, že příště, až budeme zase tady spolu mluvit, takže to bude lepší.
0: Určitě.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Za 8:15, když se podívám na další seznam písní, tedy na další, jak se říká po modernu, playlist sobotního vysílání Plusu, mám dobré zprávy. Česká muzika v podání kapely Olympic jako za mlada, za malou chvíli. Stále je zastavený provoz na D5 směrem z Plzně na Prahu. Detaily dodáme za minutu.
1: Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu.
2: 5 hodin, když slyším vysílat Klárku s Honzou, je to jako kdyby vycházelo sluníčko.
1: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Poradíme, jak se vyhnout kolonám, zahrajeme písničku na cestu a pan profesor prověří vaše znalosti.
3: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíc těšíte na hudební výchovu.
1: Připravíme vás na každý nový den s úsměvem. Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Stále je zastavený provoz na D5 směrem z Plzně na Prahu, a to v úseku mezi výjezdy 34 a 28. Na 28. kilometru D5 totiž likvidují hasiči následky nehody nákladního auta s dodávkou. Jezdí se po náhradní trase po silnici číslo 605 přes Žebrák a Bavorini ve směru od Plzně na Prahu. A jedeme do hlavního města. Kvůli rekonstrukci Gbelské ulice nárazově zpomaluje doprava na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem, a to konkrétně na křížení Cínovecké a Gbelské ulice směrem na Hloubětín. Kdybyste i vy měli nějaké užitečné dopravní informace, nebo jakékoliv informace, poskytněte je přes aplikaci Rádia Impuls, je žlutá, má 4 Ačka a seženete jich v Google Play anebo App Store, případně vytočte 605 222 007. Krásnou sobotu.

0: Přesně za minutu odbije 8. Honza Varga už je ve studiu připraven se zprávami, ale jdeme ještě předtím na počasí, na vaše aktuální počasí. Dobré ráno, zahrádky u České Lípy 13 stupňů a zataženo, s pozdravem Vladimír. Krasová v Moravském Krasu 13 stupňů, děkujeme Františkovi a ještě zdravíme do Krušných hor a Brtami, polojasno a 10 stupňů, díky Lubomíre. Zpočátku dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se v Čechách ojediněle objeví déšť. Nejvyšší teploty do 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
2: Halo, tady Impulzory.
1: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
3: Češi nakupovali kvůli vedru, mění se pravidla pro vdovské a siročí důchody a Benátky chtějí zdražit pobyt turistům. Je 8 hodin ráno, se zprávami se hlásí Honza Varga.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Extrémní tropy posledních týdnů rozpoutaly v obchodech doslova nákupní šílenství. Češi brali útokem všechno, co chladí nebo souvisí s vodou. Podle prodejců vystřelili hlavně prodeje plavek, bod do vody a potápěčského vybavení. Uplynulým hitem ale byly také paddleboardy, jejichž prodej na přelomu června a července vyskočil o více než polovinu. Naopak stany kvůli nesnesitelnému horku stagnují, lidi totiž raději utíkají do hor, ale kempování v tomhle pařáku vzdávají. Skokanem sezóny jsou tak outdoorové klimatizace a ventilátory a z turistiky boduje hlavně horolezecké vybavení, kde prodeje přilep vyletěly skoro na dvojnásobek. Přezdívka montovna uráží české automobilky. Jejich zástupci si myslí, že průmysl zaměstnávající 500 000 Čechů dostal tuhle přezdívku naprosto neprávem. Prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Ján rádiu Impuls řekl, že bychom z tuzemských výrobků dokázali složit celé auto.
5: Vyrábí tady všechno od motorů, převodovek, sedaček, světelné techniky, skel, karosérii, prostě každý díl, který je v autě potřeba, se v České republice vyrábí.
3: České továrny dováží své díly i do zahraničí, odebírají je od nich značky jako Mercedes nebo Volvo. Úředníci mění pravidla pro vdovské a siročí důchody a chtějí tak zachránit rodiny samoživitelů před finanční tísní během léta. Dosud totiž stát lidem peníze v červenci a v srpnu často stopnul. Problém nastával ve chvíli, kdy děti přecházely ze základky na střední nebo ze střední na výšku a neměly ještě v ruce klasické potvrzení o studiu. Sociálka proto nově schválila, že prozatím stačí poslat jen papír o přijetí na školu. Pozor ale na termíny. Tohle rozhodnutí musí lidé na úřad doručit nejpozději do 20. července. Jakmile pak na podzim škola začne, mají přesně měsíc na to, aby dodali klasické potvrzení o studiu, jinak jim stát peníze zase sebere. V podkrušnohorské Ohři je málo vody. Splouvání řeky vázne. Vodáci si stěžují na malý průtok. Ohře je tak hranici sýznosti.
6: Vodáci zatím v Podkrušnohoří nadšení nejsou, vody je málo a některé úseky třeba kolem stráže jsou za trest. Povodí Ohře průtok reguluje tak, aby řeka úplně nevyschla. Přednost přitom má průmysl, hlavně elektrárny. Vodáci se proto učí nový způsob splouvání Ohře. Vyhlížejí bouřky a déšť, pak se totiž upouštějí přehrady na Chebsku a řeka má lepší průtok. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Jednodenní výlet do Benátek se může pořádně prodražit. Nově by mohl stát až 50 eur, tedy v přepočtu 12 stovek. Současný poplatek 10 eur totiž vůbec nefunguje a davy turistů neodrazuje. Nový starosta města plánuje zavést klouzavé ceny. Jakmile se na konkrétní den zaregistruje moc lidí, cena lístku pro další zájemce okamžitě vyletí nahoru. Benátky úklid po jednodenních návštěvnících stojí miliony eur ročně, protože v historických uličkách a na kanálech se všechno musí uklízet ručně. Peníze by dál platili jen lidi, co ve městě nebudou spát, a to hlavně o víkendech od dubna do konce července. Zprávy končí, dál vysílá Kuba Voříšek.
0: Velmi rád. 3 minuty po 8 vás od mikrofonu zdravím a posílám další letní hity. Za pár minut třeba Karel Zich zaspívá o tom, že léto je, jak má být.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: kapela Queen na Impulzu Who Wants to Live Forever. Za chvíli zpívají Eva Farna a Miraj.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Na Impulzu trávíme prázdniny u nás. Naše dvouměsíční speciální vysílání objevuje lokální značky, rodinné podniky a zajímavá místa. Náš reportér Tomáš Kabát navštívil například letošní jihočeskou vesnici roku Římov na Českobudějovicku.
2: Právě hospoda bývá často místem setkávání, diskuzí a občas i kulturního života. Konkrétně tady obec pořádá koncerty, které se konají na prostranství před hospodou, a to pravidelně až do půlky srpna. Vedle mě je hospodský Michal Šilhan. Jaké další akce tady máte?
3: Akcí je tady plno. Vystřihl bych třeba soutěž o nejlepší zelňák. Jedna z nejlepších akcí je charitativní akce Římovský běh pro úsměv. Soutěž o nejlepší salát, bramborovej nebo zeleninovej. To samozřejmě letos byl první ročník, tak uvidíme. No a ve spolupráci s obecní galerií tady hasičské soutěže jsou tady a tak dále a tak dále. O všech nevím teda samozřejmě, je jich tady daleko víc, ale to je asi ten základ.
2: Žije to tady hodně, tak, no. Musím potvrdit, že sem jezdí i navštěvníci odjinud, jako třeba Tomáš Staněk, tak co vás sem přivádí?
4: Já také všechny zdravím. Nás sem přivádí to, že my sem jezdíme s rodinou z obce Svatý a nad Malčí, která je na kopečku, jezdíme sem rádi na kole, protože tady mají výborné pivo, mají tady výborné občerstvení, tak sem jezdíme koupat na řeku Malši, je tady krásné údolí, krásný jez a celkově je tady i příjemné prostředí, jsou tady, dá se říct, příjemní lidé, takže opravdu sem rádi jezdíme.
2: Musím potvrdit, cítím se tady moc příjemně, ale už nám nezbývá čas moc v tomto vstupu, tak už jenom společně všichni pozdravíme, rozloučíme se s vámi z Římova, z Římovské hospody, sloučíme. Ahoj!
0: To byly české prázdniny s rádiem Impuls v Jihočeském kraji. V tom příštím zavítáme na severní Moravu.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
10: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
1: Je vynalézavý.
11: Obědně dohromady do pusy, jako.
6: Fouka,
11: a ono to
6: netahat.
11: Potom udělá víc ptáčků, že jo?
1: Je nezastavitelný.
12: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbramí. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
0: Impuls a rychlý pohled na silnice. Hlavní tah Plzeň-Praha je po nehodě u Bavorině na 28. kilometru D5 už průjezdný jedním pruhem. Tvoří se ale kolona.

0: Krásné sobotní ráno přeje Impuls, za pár minut už bude 8:30. No Name, Miraj, Richo Miller, Činasky, MiG-21, Lucie Roxet. To je jenom část letošní hvězdné sestavy festivalu Benátská s Impulzem. Jestli chcete být u toho, tak mám jedno doporučení. Musíte poslouchat od 3 do 6 každý všední den, tedy přesně řečeno od 15 do 16, kdy vysílají Petr s Renatou. Oni totiž s vámi budou v tomto následujícím týdnu soutěžit o vstupenky na Benátskou s Impulzem, tedy o ty celofestivalové.
1: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

Už je minuta po půl deváté, tady je Radio Impuls a jeho sobotní vysílání, krásný 4. červenec přejeme. A vy nás taky zdravíte, ahojky do studia i posluchačům v Barchově u Pardubic. Máme 17 stupňů a lehkou oblačnost, krásný sluníčkový víkend přeje Hanka. Krásné ránko z Hoštic u Volině, máme slunečno a příjemných 18 stupňů. Děkujeme, Zdeňko. Dnes bude v Česku zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne bude přibývat oblačnosti, a to od severozápadu. Večer se v Čechách ojediněle objeví déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a západě Čech maximálně kolem 20 a v 1000 metrech na horách očekávejte teploty kolem 15 stupňů Celsia. Co se týče dalšího programu vysílání Rádia Impuls. Za chvilku tady máme písničku z Impulsovic krabičky, ještě předtím Enrique Iglesias a právě teď Jana Kirchner. Krásné ráno.

0: Posloucháte sobotní ranní vysílání Impulzu v sobotu 4. července. 8 minut po půl deváté. Za chviličku je tady písnička z Impulzovic krabičky. S Věrou Špinárovou se vydáme na slunečné pobřeží. V Praze je od dneška do pátku přerušený provoz linky metra C v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Druhým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Začínají dvoudenní Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům. Víc o akci řekl Impulzu tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.
1: Je určena všem lidem dobré vůle, čili na Velehradě, na místě, který je spojen s našimi státními kořeny, máme několik pódií na místě a samozřejmě všechno vrcholí modlitbou za vlast.
0: Na Velkém náměstí v Hradci Králové pokračují vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Na akci vystoupí například vojenské orchestry z Česka, Rakouska a Německa, uskuteční se přehlídky historických jednotek nebo jezdecké ukázky. Brněnská přehrada hostí dronovou show Zrození života. Od 10:30 večer navazuje třetí a poslední soutěžní ohňostroj letošního festivalu Ignis Brunensis s názvem Kivadlo světla a ticha. Jdeme ke sportu. V Londýně se hraje třetí kolo dvouhry na tenisovém grandslamovém turnaji Wimbledon. V dnešním programu se z našich tenistů představí Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková. Ve španělské Barceloně začíná letošní cyklistický etapový závod Tour de France. Mistrovství světa ve fotbale dnes večer nabídne dva zápasy osmifinále. V 19 hodin Kanada-Maroko, ve 23 hodin Paraguay-Francie. A ještě do světa Spojené státy americké oslavují 250. výročí nezávislosti.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzové.

0: Do 9. hodiny se na Impulzu ozvou třeba ještě Bryan Adams, Eros Ramazzotti nebo Luis Capaldi. A dáme si dopravičku 07. Třeba dálnice D5 nás bude zajímat. Opatrnost je potřeba na tahu z Plzně do Prahy. Na 28. kilometru u Bavorně je omezený provoz. K detailům se dostaneme v 007. přesně za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Sobotní ranní nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Opatrnost je potřeba na tahu z Plzně do Prahy, je to dálnice D5. Na 28. kilometru u Bavorně je omezený provoz po nehodě dodávky s autem od tahovky. Připravte se na zhruba 3-kilometrovou kolonu, a to v úseku Žebrák Bavorně. Práce silničářů zdržují provoz na D1 u Holubic směrem od Vyškova na Brno. Konkrétně na 210. kilometru se jezdí jenom levým pruhem. Silničáři zde opravují díry ve vozovce. Je tady zhruba kilometrová šňůra aut. Dávejte na sebe pozor i o prázdninovém sobotním ránu a kdyby něco, ozvěte si Impulzu a ostatním řidičům na čísle 605 222 007 anebo prostřednictvím naší moderní aplikace. Děkujeme.

0: Necelé dvě minuty ještě schází do 9. hodiny raní, chcete-li dopolední, posloucháte Impuls. Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, večer v Čechách ojediněle čekáme déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26, na severu a západě Čech kolem 20 a v tisíci metrech na horách kolem 15.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
1: Filmové premiéry.
4: Jamesy, čeká tě zářná budoucnost.
5: Do kin míří další díl úspěšného animáku Mimoni a Monstra. Během výpravy za novým paroužským pánem se Mimoni ocitnou v Hollywoodu, kde naruší natáčení filmu. Jeho režisér ale cítí v Mimoních velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém. Nejen pro natáčení, ale i pro celý svět.
6: Češi vstupují do důchodu také jako nezaměstnaní. Daň z příjmu už se u nás podává většinou elektronicky a šéf Topky chce členství EU a NATO do ústavy. Je 9 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Až pětina Čechů využívá úřad práce jako přestupní stanici do důchodu. Podle nové analýzy Ministerstva práce se lidi na pracák nejčastěji hlásí přesně rok před penzí, aby finančně překlenuli poslední měsíce pomocí podpory v nezaměstnanosti. U předčasných důchodů je to dokonce ještě výraznější. Z evidence nezaměstnaných do nich odcházejí víc než 2/5 lidí. Pro řadu pracovníků tak úřad práce funguje jako jakýsi most mezi kariérou a zaslouženým odpočinkem. Roli v dřívějším odchodu hrají hlavně přibývající nemoci, ztráta sil nebo nízké výdělky, zatímco lidé s vysokými příjmy naopak pracují nejdéle. Rezort proto plánuje situaci řešit nabídkou zkrácených úvazků a včasnou rekvalifikací na méně náročnou práci. Češi si zvykli podávat daně elektronicky. Vyplývá to z dat finanční správy. Elektronicky podali poplatníci skoro 77% přiznání k daním z příjmů. Zvýšil se také počet uživatelů portálu Moje daně. Podle mluvčího finanční správy Patrika Madleho to potvrzuje, že lidé chtějí stále více využívat digitální služby.
7: Online podání je pohodlné, rychlé a bezpečné a zároveň usnadňuje plnění daňových povinností a minimalizuje administrativní zátěž.
6: Řádný termín k podání daňového přiznání uplynul ve středu o půlnoci. Udělalo tak přes 2 miliony a 900 tisíc lidí a firem. Kdo se opozdí s podáním přiznání o více než 5 pracovních dnů po řádném termínu, tomu hrozí pokuta. Šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel přišel s novým nápadem. Chce dostat členství Česka v Evropské unii a NATO přímo do ústavy. Podle něj by šlo o jasné gesto, které spečetí naše západní směřování. Zdá se ale, že tenhle nápad je od začátku odsouzený k neúspěchu. Vládní koalice k němu zaujala neutrální stanovisko s tím, že jde o zbytečnost, protože hodnoty už máme v preambuli. Návrh navíc tvrdě naráží i v Senátu, kde proti němu paradoxně hlasuje i většina senátorů zvolených právě za TOP 09. Podle kritiků je ústava v pořádku a případné vystoupení z Unie nebo NATO mají lidé řešit raději u volebních uren. Zimní stadion v Uherském Hradišti dostává finální tvář, ale jeho výstavba budí i rozruch. Důvodem je zdražení o 40 milionů korun.
8: Na posledním jednání zastupitelstva schválili přítomní navýšení ceny rychle dokončovaného zimního stadionu o 40 milionů korun. Hlavní důvody: změna systému chlazení ledové plochy, bezpečnější pružné mantinely a větší obrazovka. Otevírat by se mělo koncem září, nové výdaje samozřejmě nenechávají v klidu opozici. Takže kolem zimního stadionu a ledové plochy poměrně horko. Jančada, Rádio Impuls, Uherské Hradiště.
0: Jakub Voříšek, Radio Impuls, studio Radia Impuls v Praze, zdravíme ale do celého Česka a posíláme letní muziku. Za malý okamžik Afrik Simon a Hafanana, právě teď kapela Činasky. Dobrý den.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled.

0: Za 5 minut, 9:45, krásné sobotní dopoledne přeje Impuls. Za chvilku je tady Dalibor Janda, bude padat hvězda. Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oslavuje 18. hrocha obojživelného Buborka. Na hradě Jimlín v severních Čechách začíná výstava s názvem Svět skřítků a trpaslíků. Den otevřených dveří Centra vojenské kynologie armády se koná na hradě Grabštejn na Liberecku. Na programu jsou ukázky práce vojenských psů, prohlídky veterinární ošetřovny i komentované prohlídky tamního veterinárního muzea. Na hradě Bezděs na Liberecku posvětí kopii původní černé Madony Montserratské. Nová soška bude trvale připomínat slavnou historii tohoto hradu. Koná se při příležitosti 360. výročí přenesení sošky černé Madony Montserratské na Bezděs. V Zoo Ostrava se koná Den pro antilopu Derbyho na podporu největší a zároveň nejohroženější antilopy světa. A ještě na závěr Archeopark Chotěbus pod Obora, to je na Karvinsku. Pořádá se tam slavnost živé historie s názvem Archeofest.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jinými slovy, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nepojízdné auto překáží na D1 směrem z Prahy na Brno na 24. kilometru. Kolona se táhne v úseku už od 18. D1 se ucpává ještě u Holubic ve směru z Vyškova na Brno. Kolona měří skoro 3 kilometry. Důvodem je zúžení na 210. kilometru D1 směr Brno. Po nehodě je omezený provoz na D5 na 28. kilometru směrem od Plzně na Prahu. I zde je kolona. Dávejte na sebe pozor i v sobotu dopoledne, i o prázdninovém dni. A kdyby něco, ozvěte se Impulzu na 605 222 007 nebo přes aplikaci. A teď něco pro astronomy. Padá hvězda, Dalibor Janda zpívá. Krásný den.

Krásné dopoledne, posluchači Impulzu se mohou těšit na Westlife a za chviličku vám pustím Argemu, tohle je ráj. Hra Haloter Impulzovi je zpět, po krátké pauze startujeme nové kolo a znovu vám budeme každé všední ráno rozdávat peníze. Jestli chcete být i vy ve hře, nezapomeňte se zaregistrovat, udělat to můžete na webu impuls.cz v aplikaci anebo SMS-kou a když vám zazvoní telefon, v kterýkoliv všední den mezi 5. a 9. vždy bez váhání řekněte jediné správné heslo: Halo, tady Impulzovi. A pozor, letos v létě navíc přidáváme ještě jednu novinku. Když řeknete správné heslo, máte automaticky základních 10 000 korun. Pak se ale budete moci rozhodnout, jestli budete riskovat. Moderátoři vám mohou položit bonusovou otázku z našich českých prázdnin. Když odpovíte správně, máte dokonce 20 000. První volání proběhne už v úterý 7. července, tak se zaregistrujte a hrajte s námi.

0: Dobré dopoledne, přeji Impuls, za 2 minuty bude 9:30. Dnes čekáme v Česku jasno až polojasno, ale během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se v Čechách ojediněle objeví déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a západě Čech se připravte na teploty kolem 20 a v 1000 metrech na horách na 15.
1: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.

0: Dobré dopoledne, přeje Rádio Impuls. Za chvilku tady je Hana Zagorová, písnička z Impulzovic krabičky To by nebylo fér. A právě teď na lince česká trenérská fotbalová legenda František Straka. Dobré ráno.
1: Dobrý den, Impulzákům a vám všem.
0: O vás by se dalo říci, že jste s prominutím fotbalový maniak, takže by mě zajímalo, jaké máte léto. Fotbalové nebo máte čas i na jiné věci?
1: Ne, u mě to je nastavený přesně tak, jak jste říkal, člověk žije fotbalem a máme svěťák, takže to je víceméně všechno se zase točí se všechno kolem fotbalu.
0: A jak se vám ten aktuální turnaj na území Severní Ameriky líbí?
1: Já si myslím, co se týče organizace, tak je to prima všechno zvládnutý, krásný stadiony, uzavřený stadiony proti opravdu těm hitsům, který tam jsou, ty hydration break, to já neberu, to je spíš jenom komerční záležitost něčeho, aby se tam něco prodalo, nějaká reklama. Jinak si myslím, že je to velice dobře připravený a je to vidět, že stadiony jsou celkem plný, takže je to fajn.
0: Pojďme se dostat k výkonům českých fotbalistů, ti už jsou tedy ze hry, ale pojďme si vzpomenout taky na váš tým z Itálie v 90. roce. Jaký je rozdíl mezi tím vaším týmem, který tam tehdy postoupil a hrál krásné zápasy, a dnešními výkony našich fotbalistů?
1: To je generace hráčů. Ale my tady jsme neměli špatný mančaft. Máme špatný mančaft? Já si troufám tvrdit, že máme dobrý mančaft. Akorát ten mančaft neuměl prodat to, co je mu vlastní. A teď se ptám, proč Páčaši, který to je renomovaný střelec v Evropě, nejenom u nás, v Evropě. Máme tam Pavla Šulce, který je výborný. Máme tam Coufala, který hraje v Offenheimu. Máme tam kluky, který jsou opravdu už ostřílený, ale tam musí táhnout všichni zadem pro vás. Jestliže tady se neuvědomuje, že když máš toho lvíčka na srdci, tak pouštíš jakýkoliv zájmy klubu. Tady přece jde o nás, o náš fotbal, o našeho fanouška, o to srdce. Tam jdeš a jdeš bojovat. Budeš jezdit po prdeli. Je ti to jasný, ale ukaž to. Ale ne s takovou arogancí, kterou jsem se setkal, jak Bořil říkal, vy se nás tady ptáte nějaký věci, nadmořská výška, to je akorát otázka pro novináře. A pak ve 30. minutě byl v podkleku a jsem to asolta pěhal. Ale to jsou věci, tady ta pokora mi chyběla drobět. Tady ten mančav, aby táhnul za jeden pro vás, to mi tam chybělo. A to se nakonec ukázalo.
0: Tak to je možná doporučení pro příště, táhnout za jeden pro vás. Co vás dál čeká v létě? Chystáte se třeba do Ameriky?
1: Ne, já jsem tady rád, mám tady další povinnosti na televize Nova, teď budeme mít další dobrý session, zase je to kolem 2:30 ráno, takže fajn, já si to užívám tady a dobrý, i když je to náročný.
0: Tak si to užívejte dál, ať to tempo vydržíte, moc hezké léto přejeme a na Impulzu naslyšenou. Naším hostem byl František Straka.
1: Já taky děkuju moc, zdravím Impulzáky a já doufám, že příště, až budeme zase tady spolu mluvit, takže to bude lepší. Ahoj.
0: Určitě ano, těšíme se. Já se také pro dnešek loučím, tedy Voříšek jde ven a Haluzová dovnitř. Lenka Haluzová za malou chvíli.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Něžný hlásek Hany Zagorové za chvíli vystřídá pořádný chraplák, čeká nás Bon Jovi a It's My Life, anebo potom taky Michal David s hitem Nenapovídej. Předtím ale zamíříme na silnice, je tam totiž asi 4-kilometrová kolona, a to na dálnici D1. Všechny podrobnosti za 50 vteřin.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zhruba 4-kilometrovou kolonu čekejte na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi Rousínovem a Holubicemi. Důvodem je zúžení na 270. kilometru směr Brno. Na D1 se pracuje také u Kývalky před Brnem směrem z Prahy, tady se ale zdržíte jenom chviličku. Doprava začíná houstnout v Praze na trase ze Smíchova na Černý most u Štěrbohol. A dopravní blok zakončíme pozitivní zprávou. Kolona na D5 po nehodě u Baborině směrem z Plzně do Prahy, tak ta už se rozjela. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, tam můžete volat i svoje informace z cest, anebo nahrávejte hlasové zprávy přes naší mobilní aplikaci. Já vám přeju šťastnou cestu.

0: byla Pinka, její protest song na Impulzu. Tím nám tak jako hezky uzavřela 9. hodinu, za chvíli 10 dopoledne. S vámi je Lenka Haluzová. Koukneme na počasí, píšeme Jana, dobré ráno, v Hranicích je polojasno, fouká studený vítr a na teploměru je 17 stupňů. Díky moc za zprávu, napište i vy, jak je právě teď u vás na 605 222 007. Dneska zpočátku bude skoro jasno až polojasno, ovšem během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, během večera se potom v Čechách i rozprší. Nejvyšší teploty 22 až 26 na severu a západě Čech kolem 20 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Počet narozených dětí se snižuje, D5 už je po nehodě otevřená a vydáme se na Karlovarský festival. Je 10 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V Česku drasticky klesá porodnost. Podle demografa Tomáše Kučery za to můžou hlavně sociální sítě. Ty totiž mladým lidem tlačí nerealistické představy o životě a ukazují jim, že bez dětí a rodiny budou krásnější, bohatší a úspěšnější. Celý svět se tak podle experta z Karlovy univerzity postupně řítí do fáze, kdy bude připadat v průměru jen jedno dítě na jednu ženu, což do budoucna znamená obří úbytek populace. Kučera navíc varuje, že v téhle situaci nepomůže ani ta nejlepší prorodinná politika státu, protože mladí se zkrátka honí za chimérou z internetu. Jedinou cestou, jak populační pokles ve vyspělých zemích vyrovnat, tak podle něj zůstává pokračující migrace. Ta ale do budoucna výrazně promění etnickou podobu Česka. Píšou o tom Hospodářské noviny. Dobrá zpráva, dálnice D5 ve směru na Prahu už je průjezdná, podařilo se odklidit vážnou nehodu, ke které došlo ráno. Na 30. kilometru mezi Žebrákem a Bavoriní se po 6. hodině ráno srazila dodávka s odtahovkou a jeden člověk se zranil. Dálnice byla směrem na hlavní město nejdříve úplně uzavřená a tvořily se kolony. Policistům se už před 8. hodinou ráno podařilo zprovoznit alespoň jeden odstavný pruh. Účast Dustina Hoffmana v Karlových Varech je splněný sen, tvrdí to výkonný ředitel 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Krištof Mucha. Ten potvrzuje, že o návštěvu hollywoodské hvězdy první kategorie festival usiloval už dlouho.
4: Už jsme někdy byli blíž, někdy jsme byli trošku dál od toho, ale párkrát už to vypadalo nadějně a jsem šťastný, že se to povedlo. A já, když jsme se potkali, já se na něj jako nemůžu je nadívat, protože to je opravdu ten Dustin Hoffman, kterého člověk miluje z těch jeho filmů.
3: Karlovarský festival oficiálně začal v hotelu Thermal včera večer. Zahájení v režii bratří Cabanů nabídlo originální domácí i zahraniční evergreeny s texty na téma festivalu v podání Ondřeje Havelky, Dana Bárty, Jitky Čvančarové nebo Matěje Ruperta. Obsahovalo i vzpomínku na Jiřího Bartošku. Dlouholetý prezident festivalu zemřel loni 8. května. Svět se musí připravit na extrémní počasí. Podle meteorologů totiž bleskově sílí obávaný klimatický jev El Niño. Světová meteorologická organizace varuje, že do podzimu s největší pravděpodobností přeroste v takzvané super El Niño. Americké modely dokonce předpovídají tak brutální oteplení Tichého oceánu, že kvůli tomu museli úředníci graficky zvětšit předpovědní tabulky. Na konci roku by tak tenhle jev mohl být vůbec nejsilnější v historii měření. Pro planetu to znamená jediné: obří riziko veder, ničivých záplav a naopak extrémního sucha v mnoha koutech světa. Spojené státy americké slaví 250 let své nezávislosti. Jubileum ale provází hluboký rozkol ve společnosti i čerstvá hrozba v podobě zmařeného útoku na Bílý dům. Miliony běžných Američanů nezávislost slaví tradičním rodinným grilováním.
5: Noční ohňostroje v amerických metropolích budou největší v historii USA. Oslavy také doprovází extrémní bezpečnostní opatření. Je to kvůli zmařenému útoku výbušnými drony na Bílý dům. To plánovala pětice mužů s cílem rozpoutat násilnou revoluci. Političtí aktivisté jsou v pohledu na svátek hluboce rozpolcení. Někteří levicoví politici a jejich příznivci oslavy dokonce bojkotují. Komunity sousedů, rodin a přátel se od sporu distancují. Přednost dostává tradiční grilování a oslava společných kořenů. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Užíváme si české léto na Impulzu, protože všude dobře, ale u nás nejlíp. A tento týden patří jižním Čechám, vydáme se tam spolu i za chvíli v pořadu Máme Česko rádi. Mirek Tausik slibuje ostrovy, já se těším.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Posloucháte Radio Impuls. V pondělí jsme rozjeli velký speciál České prázdniny s Rádiem Impuls a ne všude dobře, u nás nejlíp. Hned jsem to volala našemu turistovi z povolání Mirkovi Tausigovi, protože nám to v pořadu Máme Česko rádi, jak se říká, krásně hraje do karet. Tématem jsou jižní Čechy. Mirku, dobrý den. Vy jste sliboval ostrovy a začneme hned při jedním velmi netradičním, a to ostrovem Králičím na Lipně, teda pokud jsem to slyšela dobře.
1: Hezký dobrý den, slyšela jste dobře. Králičí ostrov je ostrov na Lipenské přehradě. Rozloha je asi 700 metrů čtverečních a nachází se asi 400 metrů od loděnice v Lipně nad Vltavou. Na ostrov se samozřejmě dostanete jenom lodí a právě proto, aby to bylo takové trošku izolované, sem byli vysazeni králíci, stala se z toho velká turistická atrakce a je to opravdu roztomiloučký.
0: Mirku, vy mě znáte, já miluju zvířátka. Můžu si ty králíky i nakrmit, když se mi jako dopluju?
1: To víte, že ano, turisti sem chodí nejenom králíky krmit a hladit, ale vůbec fotit je, pozorovat. On ten nápad vysadit je sem patří starostovi Lipna nad Vltavou, který se inspiroval japonským ostrovem Okunoshima, myslím se to jmenuje. Nechal posekat trávu, pro králíčky postavil krmítka a pozor, aby toho nebylo málo, tak tady jsou prý docela i nějaká morčata, ale ty já jsem neviděl.
0: Ještě by mě zajímalo, co je s nimi v zimě. Tady asi nebývají, nebo jo?
1: No to víte, že tady nejsou celoročně, někdy v půlce listopadu. Jsou odstěhováni do králíkáren, navracejí se sem zase začátkem dubna, teď jsou právě krásně připravený a nažavený na sezónu.
0: Teda zní to jako něco, co musím s dětma navštívit. Co chystáte v příštím vstupu?
1: Podíváme se na ostrov, který málo kdo zná, jmenuje se Naxos.
0: No, tak to zní skoro, jako bychom mířili někam do Řecka a ne do jižních Čech, ale nechám se překvapit. A předtím ještě úplně v krátkosti na naše silnice. Kvůli zúžení je zašpuntovaná D1 v úseku mezi Rousínovem a Holubicemi na tahu Vyškov Brno. Další kolona na D1 je před Brnem směrem z Prahy mezi exity 178 a 182.
2: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

FM muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se 4A.

0: Impuls, za chvíli Anna K. a její údolí včel. České prázdniny s Rádiem Puls. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy, pro teď jsme v jižních Čechách. I když musím říct, že mi Mirek Tausik z Klubu českých turistů trošku nasadil brouka do hlavy. V pořadu Máme Česko rádi, nás totiž teďka čeká ostrov Naxos. A když jsem si to zadala do vyhledávače, tak mi tam vyskakovaly samé řecké odkazy, Mirku.
1: Máte pravdu, ostrov Naxos je opravdu v Řecku, ale tady v Čechách jsme asi 9 kilometrů západně od Jindřichova Hradce a musíte hledat rybník Holná. S rozlohou 230 hektarů se udává jako 12. největší rybník v Čechách, u Jindřichova Hradce myslím největší ze všech, a v roce 1595 dal původní rybník Jakub Krčín z Jelčan rozšířit, no a tenkrát tady asi tak nějak vzniknula ta vůbec vegetace a to působení toho ostrova.
0: Takže teď se dostáváme k tomu ostrovu Naxos?
1: Ten je uprostřed. Aha. Do současnosti se tady díky špatný přístupnosti dochovala přirozená skladba stromů. Mimochodem 100 roků se tady prý vůbec nic nezměnilo. Borovice, smrky, duby, lípy, to všechno je původní jako před 100 lety. V polovině minulého století jsem dokonce jezdil na loďce majitel Eugen Černín. Ten si to tady moc oblíbil, nějak tady maloval, čet a odpočíval.
0: A nevíte, proč se tak pomálu objevuje na informačních mapách?
1: No je to pravda, ještě před rokem nebyl ani ve vyhledávači. Teď už ho skoro najdete někdy, ale proč nebyl veřejně označovaný? Asi tím, že tady je zákaz vstupu, samozřejmě porostlý více než 100 let starými stromy, útočiště ptáků, mimochodem je tady největší výskyt víra velkého.
0: No vidíte. Tak to jsme měli druhý ostrov v jižních Čechách, jaký bude ten třetí?
1: No podíváme se na ostrov na Lůzách, nebo taky Lůzy.
0: Takže zůstáváme v jižních Čechách na Třeboňsku.
2: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Rádio Impuls. Posloucháte pravidelný sobotní pořad Máme Česko rádi. Mirek Tausik z klubu českých turistů nás pozval na ostrov Lůzy. Já na něj koukám tady, to jsem ani nevěděla, že u nás tak velký ostrov máme, Mirku.
1: Ostrov Lůzy, ten leží na rybníku Velký Tisí na Třeboňsku, je považovaný za největší ostrov v Čechách na rybníce a myslím, že má asi 30 hektarů. Je celý zalesněný, leží uprostřed jedné z nejcennějších přírodních oblastí v jižních Čechách a je tady moc krásně.
0: A dá se tam dostat, že bychom si tam udělali výlet?
1: No úplně přesně na ostrov ne, on je součástí Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisí. Logicky není přístupný, protože je to významné hnízdiště vodních ptáků, takže tady ta příroda fakt musí být hodně v klidu. A aby jsme ho viděli, tak nejhezčí pohled na Lůzy je z hráze rybníka nebo z nauční stezky, anebo v dálce, jakoby na břehu, je takový pěkný kopeček s výhledem a tady ho máte jako na dlani.
0: Aha, no a čím je ten ostrov výjimečný, proč jste si ho vybral?
1: On vznikl už v 16. století, když se tady ta krajina zatopila, tak zůstal uprostřed vyvýšený kus země. Postupně se proměnil v les a dneska tu rostou hlavně olše, vrby, ostrov je domovem mnoha druhů ptáků a právě proto je to taková cenná přírodní památka tady na Třeboňsku. Ale pozor, ať vás neoklamou mapy, je to poloostrov. Ono, když zaprší a voda je o malinko vejš, tak je tady opravdu ostrov jak vyšitej.
0: Tím končíme dnešní pořad Máme Česko rádi. Mirku, opatrujte se a zase za týden naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Tolik naše Impulzovic krabička. Za chvíli nabídnou třeba Aerosmith nebo taky Evu Farnou a její Leporello. Předtím ale zkontrolujeme silnice, tam teda není moc hezký pohled. 7-kilometrová kolona trápí řidiče na D1 víc za minutu.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A už jsem zpátky. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů zdržují provoz na D1 na 210. kilometru u Holubic směrem z Vyškova do Brna. Kvůli tomu se vytvořila na D1 už 7-kilometrová kolona v úseku Rousinov v Holubice. Jestli nechcete uváznout v koloně, tak to vemte oklikou po silnici 430 přes Rousinov cestou z Vyškova do Brna. A znovu D1, krokem to jede také mezi kilometry 13 a 22 ve směru z Prahy na Brno. Další šňůru aut nám hlásíte z trasy Praha-Tábor z úseku Mrač-Benešov, to je na silnici číslo 3. A doprava se vleče také na ústecké D8 za exitem 35 směrem do Prahy nebo ještě na D7 u ruzyňského letiště na příjezdu do Prahy od Chomutova. A kvůli zúžení se ucpává i trasa z Liberce do Turnova mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi nad Mohelkou. Číslo jsem k nám, kdyby něco, připomínám 605 222 007 nebo můžete kdykoliv nahrát hlasovou zprávu přes naši mobilní aplikaci. Ta má žlutou barvu, jsme tam jako Rádio Impuls, to rádio má 4 Ačka a zdarma stahujete do chytrého telefonu přes App Store nebo přes Google Play. Šťastnou cestu!

0: za chvíli 11 dopoledne s vámi Lenka Haluzová. Přeji vám krásnou sobotu, máme 4. července a přišla mi hlasová zpráva týkající se počasí, a to od Freda.
1: No, Malaga, 26 stupňů.
0: No jo, tak v Malaze, tam je teplíčko, samozřejmě. Další hlasovka.
2: Krásné dopoledne, přeji Impulzaci. Tak zdravím z Uherského Hradiště, máme tady 20 stupňů, polojasno, ale více sluníčka, jak náčku, a mírný vítr. Přeji krásný víkend všem. Lenka z Hradiště, ahoj.
0: Ahoj, Lenka zdraví. Lenku, a napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Dneska bude zpočátku jasno až polojasno, ale během dne se nám to zatáhne a večer v Čechách může i sprchnout. Nejvyšší teploty 22 až 26, na severu a západě Čech bude chladněji, tam naměříme kolem 20.
3: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
4: Haló, tady Impulzory.
3: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
5: Skandál kolem zrušených dětských táborů řeší ministerstvo. Ode dneška nejede metro C v centru Prahy a Messi dál rozdává branky na mistrovství. U zpráv v 11 hodin zdraví Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Skandál kolem zrušených prázdnin pro děti z dětských domovů má dohru na ministerstvu školství. Vládní zmocněnec Štěpán Jílka si pozval na kobereček zástupce spolku Tábory Aurora, který v den odjezdu bez vysvětlení zrušil pobyt pro více než stovku dětí z 11 dětských domovů. Stát bude požadovat okamžité vysvětlení a hlavně finanční kompenzaci, protože domovy organizátorům zaplatili desítky tisíc korun. Například děti z Vrbna pod Pradědem čekali na vlakovém nádraží hodinu a půl úplně marně a jejich ředitel už na spolek podávají trestní oznámení. Dobrou zprávou ale je, že solidarita Čechů opět zafungovala. Lidé už ve speciální sbírce vybrali pro podvedené děti přes 2,5 milionu korun, aby mohli v létě odjet jinam. Máme tu komplikaci v pražské dopravě. Ode dneška až do pátku nepojede metro na lince C v celém centru města. Kvůli modernizaci zabezpečovacího systému je úplně zavřený úsek mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání. Místo metra musíte naskočit do náhradních autobusů XC, které kopírují trasu podzemky, a jako posilu dopravní podnik prodloužil tramvajovou linku číslo 2 z Petřin až na Pankrác. Dopraváci tuhle obří opravu záměrně naplánovali na začátek prázdnin, kdy lidé odjíždějí na dovolené a chaty, takže je v metru nejmenší nával. Začínají dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Jde o tradiční akci v době, kdy si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům. Tajemník dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek Impulzu řekl, že letošní ročník je zaměřený na lékaře a zdravotní personál.
6: Spojení této akce, respektive té pouti lékařů a zdravotních sester se slavností svatých Cyrila a Metoděje, v sobě nese i takový symbol. Politický význam propojuje totiž duchovní odkaz našich patronů s posláním zdravotníků, kteří dnes pokračují ve službě člověku v jeho zranitelnosti.
5: Vrcholem akce je podle Kořenka večerní modlitba za vlast. Následně začne na nádvoří před bazilikou ve Velehradě benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Na něm vystoupí i hudební těleso složené ze zdravotníků z Česka a Slovenska. Pozor na zmije. Zdravotničtí záchranáři varují návštěvníky Šumavy. V uplynulých dnech výjížděli hned ke třem uštknutím.
7: Všechny tři případy z posledních dnů jsou ze šumavských lokalit Modrava a Srní. S následkem uštknutí se potýkala dívka předškolního věku a dva 51letí muži. I když by si zdravý lidský organismus měl zhadím jede poradit, není podle lékařů dobré podobné incidenty podceňovat. Hrozí totiž život ohrožující komplikace, například alergická reakce. Nejúčinnější prevencí je dívat se pod nohy, doporučená je pevná vysoká obuv. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
5: Lionel Messi dál přepisuje fotbalovou historii. V osmifinále mistrovství světa v Miami poslal Argentínu do vedení svým 20. gólem na šampionátech a vylepšil tak vlastní střelecký rekord. Pro 39-letého Messiho to byl navíc jubilejní 30. start na mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny měli ale s outsiderskými Kapverdami obří problém a postup urvali až v prodloužení výsledkem 3-2. V dalším kole vyřazovací fáze narazí na Egypt. Tolik zprávy pro vás dál vysílá Lenka Haluzová.
0: Já vám přeju krásný den. No a my o fotbale budeme mluvit i za chvíli, a to s naším britským zpravodajem. Předtím ale muzika na úvod hodiny. Tady mám kapelu Krištof spolu se Simou Martausovou. Budou zpívat písničku Hvězdáři. Ať se vám hezky poslouchá.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Něco vám řeknu, je úplně jedno, kolikrát já tuhle písničku slyším, ale vždycky mě dostane. Za chvíli Miley Cyrus na Impulzu, nebo taky Ilona Čáková a její malý vůz. No a teď k fotbalu. Obhájci světového fotbalového titulu z Argentiny mají svého super fanouška v Česku. Tahle zajímavá zpráva neunikla v záplavě informací kolem mistrovství světa britským novinám.
1: Zprávu o něm přinesla agentura Reuters. Její reportér David Cerny ho našel v Bukovce, vesnici se 400 obyvateli v Pardubickém kraji. Jmenuje se Miloslav Urbanec a jeho fanouškovská vášeň je patrná na první pohled. Dům je totiž vyveden v modrobílých národních barvách Argentiny. Zadní zeď zdobí nadživotní portrét Lionela Messiho a na dvorku je socha Diega Maradony. Fotbalové hřiště za domem lemují plakáty s portréty hvězd Boca Juniors, kde Maradona začínal. Druhý syn Urbancových dostal jméno Lionel. Bylo prý jasné, že je v něm stejně jako v Messi cosi mimořádného. Pan Miloslav vzpomíná, že jako čtyřletý sledoval v roce 1978 mistrovství světa v Argentině. Domácí tým tehdy vyhrál a krom fotbalového umu mu prý utkvěly v paměti dlouhé vlasy v Kempese. No a pokud Argentina i letos vyhraje, chystá v Bukovce pořádnou oslavu. Pro Rádio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Míříme na silnice, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 6-kilometrový dopravní štrůdl se vine na tahu z Vyškova do Brna v úseku Rousinov-Holubice. Na 210. kilometru D1 totiž pracují silničáři. Šnečím tempem pojedete také mezi 13. a 23. kilometrem ve směru Praha-Brno. Další kolonu na D1 sledujeme před Brnem na cestě z Prahy na Moravu, a to mezi Ostrovačicemi a Kývalkou, i tady se pracuje. Krokem to jede rovněž na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí, místy to drhne v obou směrech. 2-kilometrová kolona se pak sune na tahu z Liberce do Turnova na silnici 35 mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi. Další kolony ty pozorujeme na ústecké D8 za výjezdem číslo 35 směrem na Prahu, nebo třeba mezi Mračí a Benešovem na trase Praha-Tábor. No a ještě mi sem vběhl náš dopravní expert Pavel s aktualitou. Tak Pavle, co ještě dalšího?
2: Krásné dopoledne všem, já přidám obousměrnou kolonu na silnici 34, je to trasa mezi Humpolcem a Pelhřimovem, na úrovni Záhoří se totiž pracuje, zdržíte se s obou stran.
1: No tak díky, jestli máte něco ještě i vy, tak se určitě ozvěte 605 222 007 nebo naše mobilní aplikace Šťastnou cestou.

0: Impuls, krásnou sobotu vám přeju. K českému létu patří i živá muzika. Možná se právě dneska chystáte na nějaký koncert nebo festival, ale možná, že byste uvítali, kdyby ten koncert přišel k vám, jako ta hora k Mohamedovi. No a od toho jsme tady my. Dneska po 8. večerní na vlnách Impulzu vás čeká živák úžasné Jany Kiršner a jako pozvánka už za chviličku pouštím její Pokoj v duši.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: zpěvačku Cher. Za chvíli na Impulzu vystřídá zpěvačka Jitka Zelenková v Impulzovic krabičce zaspívá písničku Když se narodíme.
1: Auto Impulzy.
0: Festivalová sezóna je v plném proudu a tak se jim nepřímo budeme věnovat i v dnešních autoimpulzech. Prohlédneme si totiž speciální dodávku, která má za úkol posílit signál mobilních telefonů v místech, kde se krátkodobě, vysokou hustotou zalidnění to bude potřeba.
2: Nejen festivaly, ale třeba i demonstrace anebo velké sportovní akce či přehlídky. Tam všude najde tento vůz uplatnění. Sloužit může i při živelní pohromě. Takzvanou mobilní základnovou stanici vyvinula společnost Cetin spolu s jedním z operátorů. Na první pohled jde o nenápadnou dodávku, v jejichž útrobách se však ukrývá speciální vestavba, díky níž dokáže pokrýt mobilním signálem prakticky jakoukoliv lokalitu. A to už do 2 hodin od zaparkování. Dodávka je připravena sloužit i na nerovném povrchu. Ke stabilizaci slouží 4 patky, které celou tu dodávku nadzvednou a automaticky vyváží do vodorovné polohy. Následně se vysune pneumatický teleskopický stožár s anténami. Ten vyjede ze střechy do výšky až 12 metrů. Teď pojďme do vozu. Na prohlídku nás spolu s reportérem i dnesu bere specialista výstavby Oldřich Šedivý. Uvnitř dodávky jsou technologie a do klimatizovaného prostoru se může i na kancelářskou židli ke stolu posadit technik.
3: Ono je to v tom pracovišti tady poměrně jednoduchý. Je tady napájecí zdroj 48 V, který vlastně napájí samotnou technologii. Tady jsou potom ty řídící baseband jednotky, jsou takový chytrý kart, který řídí to samotné vysílání těch rádií, které jsou vysílány vzadu. A záložní baterie 150 Ah. Která v případě potřeby je schopna dodat elektriku po nějakých 4 až 5 hodin.
2: Zadní část je pak vyhrazená jako úložný prostor a jsou tu taky komponenty klimatizace a dieselového agregátu. Tak ať máte vždy na přeplněných akcích signál, vám přeje Tomáš Kabát.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV My Station. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si osvěžující ledovou kávu. Teď navíc hrajete o skvělé ceny. Ve hře je až 100 000 a více než 100 dalších cen. Celkem za 500 000. Více na www.omv.cz. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: zbudíme. Klasika pro radost, za chvíli Dan Barta na Impulzu, anebo taky Lucie Bílá s písničkou Si můj pán. Předtím zkontrolujeme silnice, krokem to jede na D1 mezi 216. a 210. kilometrem. Všechny podrobnosti za půl minutky.
1: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové, přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1, krokem to tam jede v úseku mezi 216. a 210. kilometrem ve směru od Vyškova na Brno. U Holubic se projíždí jenom jedním pruhem, pracují tady silničáři. Ze stejného důvodu je kolona na D1 i mezi Ostrovačicemi a Kývalkou na příjezdu do Brna od Prahy. A doprava na D1 zpomaluje i mezi 15. a 23. kilometrem na tahu Praha-Brno. Stavební práce komplikují provoz také mezi Humpolcem a Pelhřimovem na silnici 34 u Záhoří. Kolona je z obou stran. A další kolony vidíme na cestě z Prahy do Tábora u Benešova anebo na ústecké D8 za exitem 35 směr Praha. 605 222 007, tam můžete zavolat, je to linka naší dopravní centrály, když narazíte na nějakou komplikaci, anebo to nahrajete jako vzkaz přes naší mobilní aplikaci.

jen byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

0: Tak to nám dobrou náladu doručil Pavel Celta na Radio Impuls. Za chvíli bude poledne, s vámi zůstává Lenka Hluzová. Dívám se na náš WhatsApp 605 222 007. Míra se hlásí z Vojetína, máme 20 stupňů a zataženou oblohu. Napište i vy 605 222 007. Připomínám ještě jednou, tam můžete psát, jak je právě teď u vás. Dneska zpočátku teď jasno, polojasno, ale postupně se to začne zatahovat, a to od severozápadu. Večer v Čechách může i sprchnout. Nejvyšší teploty 22 až 26, na severu a západě Čech kolem 20 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Česko není jen montovnou, brání se zástupci automobilek. Sdílená kola v Praze působí problémy a německá koupaliště bojují s vlnou násilí. Je 12 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Přezdívka montovna uráží české automobilky. Jejich zástupci si myslí, že průmysl zaměstnávající 500 000 Čechů dostal tuhle přezdívku naprosto neprávem. Prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Ján Rádiu Impuls řekl, že bychom z tuzemských výrobků dokázali složit celé auto.
3: Vyrábí vstady všechno od motorů, převodovek, sedaček, světelné techniky, skel, karosérii, prostě každý díl, který je v autě potřeba, se v České republice vyrábí.
2: České továrny dováží své díly i do zahraničí, odebírají je od nich značky jako Mercedes nebo Volvo. Ředitelství silnic a dálnic vyhlásilo obří tender na stavbu nové oboustranné odpočívky na dálnici D11 u Jaroměře za zhruba 690 milionů korun. Vítězná firma ji musí kompletně vyprojektovat a postavit. Na každé straně řidiči najdou pumpu a celkem 75 parkovacích míst pro kamiony, osobáky a autobusy. Chybět nebudou ani kontrolní stanoviště policie. Stavit se začne ještě letos a hotovo má být v roce 2028. Silničáři navíc na D11 se finišují s menší odpočívkou u Hradce Králové, která se otevře už v září, a další dvě chystají na budovaném úseku směrem k polským hranicím. Celá dálnice z Prahy až do Polska by pak měla být definitivně hotová na podzim 2029. Nová pravidla pro sdílená kola v Praze v praxi selhávají a ulice dál hyzdí špatně zaparkované bicykly. Podle dohody s magistrátem sice mají cyklisté končit jízdu jen na vyhrazených místech, růžová nebo zelená kola ale běžně blokují chodníky, přechody a dokonce i parkoviště. Provozovatelé se brání, že lidi na špatné parkování v aplikacích upozorňují a hříšníkům dávají pokuty až 500 korun nebo jim rovnou mažou účty. Problém je ale i na straně města. Magistrát totiž nemá nastavený systém kontrol. Plánuje parkovací zóny v ulicích konečně jasně a jednotně vyznačit, do té doby se ale situace asi nezlepší, protože lidi v nepřehledném značení často vůbec netuší, kde můžou kolo legálně nechat. Zimní stadion v Uherském Hradišti dostává finální tvář, ale jeho výstavba budí i rozruch. Důvodem je zdražení o 40 milionů korun.
4: Na posledním jednání zastupitelstva schválili přítomní navýšení ceny rychle dokončovaného zimního stadionu o 40 milionů korun. Hlavní důvody: změna systému chlazení ledové plochy, bezpečnější pružné mantinely a větší obrazovka. Otevírat by se mělo koncem září, nové výdaje samozřejmě nenechávají v klidu opozici. Takže kolem zimního stadionu a ledové plochy poměrně horko. Jan Čada, Radio Impuls, Uherské Hradiště.
2: Německá koupaliště bojují s obří vlnou násilí a sexuálních útoků. Nepomáhají ani přísnější bezpečnostní opatření. Policie v posledních dnech řeší brutální rvačky a obtěžování dětí i dospívajících dívek. Nejhorší situace je teď v Hesensku nebo severním Poríní ve Vestfálsku. Jen loni kriminalisté na koupalištích zaznamenali přes 10 000 trestných činů, od tisíců krádeží přes bitky až po tisícovku sexuálních napadení. Policejní odbory teď varují, že strážníci nejsou plavčíci a provozovatelé areálu musí okamžitě zpřísnit kontroly u vstupů. Podle oficiálních dat spolkového kriminálního úřadu mají přitom téměř 2/3 odhalených pachatelů německé občanství a drtivou většinu útočníků tvoří muži. Zprávy jsou na konci, s vámi je dál Lenka Haluzová.
0: pro vás samozřejmě velkou várku muziky. Zazní písnička Všechno je v pořádku od skupiny Opět a Radeček, ale na úvod Richard Miller a Mně bude to lehké. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: na optimismem nabitá písnička na rádiu Impuls a za chvíli prosím vás Lilka Ročáková a Bylo léto. Tak to je písnička, kterou já mám hrozně ráda. Na Impulsu jsem nevím, jestli ji slyšela vůbec kdy. Poslouchám ji na českém Impulsu, ten mám ráda. Co se týče našeho českého léta, to je takový náš prázdninový speciál, který nás provází červencem a srpnem na rádiu Impuls. My pro tento týden jsme v jižních Čechách a pondělí vyjedeme do oblasti severní Moravy. No a co taky patří k českému létu, to jsou tábory. Já třeba Šina povezu na tábor už zítra odpoledne. No a táboru se týká i naše víkendové téma. My se vás ptáme, kam jste jezdívali, nebo stále ještě jezdíte třeba jako vedoucí, nebo kuchař, nebo cokoliv dalšího, zdravotník na tábor. Jsou podle vás lepší stany v totální divočině bez elektřiny, anebo troška té civilizace neuškodí? Pojďte zavysílat, číslo sem k nám je 605 202 007, a nebo nahrajte vzkaz přes naší mobilní aplikaci.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě je uzavřená trasa Praha Karlovy Vary na silnici 6 mezi Petrohradem a Lubencem. Nehoda se stala konkrétně u obce Lešky, poblíž nájezdu na dálnici D6. Silný provoz čekejte na ústecké D8 mezi 35. a 25. kilometrem ve směru na Prahu. A z důvodu prací se vleče doprava i na D1 směrem z Vyškova na Brno, a to v úseku mezi 216. a 210. kilometrem. Koloně se můžete vyhnout po souběžné silnice 430 přes Rousínov. Na D1 to jede hodně pomalu, pak ještě mezi 14. a 23. kilometrem směrem z Prahy na Brno. Kdyby něco ozvěte se, namluvte vzkaz přes mobilní aplikaci. Šťastnou cestu!

0: Bonnie Tyler na Impulzu, za chvíli vystřídá Michal Hrůza. Hra Halo tady Impulzově zpátky, po krátké pauze startujeme nové kolo a znovu vám budeme každé přední ráno rozdávat peníze. Jestli chcete být ve hře, nezapomeňte se zaregistrovat. Udělat to můžete na našem webu impuls.cz nebo v naší žluté mobilní aplikaci, nebo prostřednictvím prémiové SMSky, tu pište ve tvaru Impulzovi, mezera, vaše příjmení, mezera, váš telefon a posílejte na číslo 906 1109. No a když vám zazvoní telefon, musíte bez zaváhání říct jediné správné heslo: Halo, tady Impulzovi. No a pozor, letos v létě navíc přidáváme jednu novinku. Když řeknete správné heslo, tak vyhráváte základních 10 000. Pak se ale můžete dobrovolně rozhodnout, jestli budete riskovat. Moderátoři vám totiž můžou položit i bonusovou otázku z našich českých prázdnin. No a když odpovíte správně, tak se vám ta výhra zdvojnásobí. Budete mít tedy 20 000 korun. Ale když neodpovíte správně, nemáte nic. První volání proběhne už v úterý 7. července. Tak se zaregistrujte a hrajte s námi.
1: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
2: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
1: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
3: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: rozvlnili boky na Impulzu. Za chvíli klasika pro radost, čeká nás Lešek Semelka a písnička Si prostě nejlepší. No a jak říkal Rudolf Hrušinský ve filmu Vesničko má středisková.
1: Aby tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
0: A dneska se společně budeme dojímat na jihu Čech. Tamní slavné rodáky nám představí Saša Hemala.
2: Slavní rodáci na rádiu Impuls.
3: Rudolf Hrušinský, náš první dnešní rodák, jakoby se pro svou hereckou kariéru doslova narodil. Jeho matka totiž hrála divadlo v tehdejším Novém Etinku, dnešní Nové Včelnici. No a ve zkratce, malý Rudolf přišel na svět přímo v divadelní šatně. No a v divadle ještě zůstaneme. V tom národním totiž Hrušinský ukryl umělecký testament. Vzkaz pro budoucí generace a dodnes prý nikdo neví, co v něm je. Další zastávka České Budějovice. Odtud zase pochází naše několikanásobná zlatá slavice Marta Kubišová. Věděli jste, že málem vůbec nebyla zpěvačkou? Po škole totiž pracovala ve sklárnách a k hudbě ji přivedla až šťastná náhoda. Místní muzikanti totiž naštěstí nepřeslechli její podmanivý hlas. A taková modlitba pro Martu, tedy neoficiální hymna sametové revoluce, ta zas původně vůbec neměla být protestní písní. Vznikla totiž pro televizní seriál Píseň pro Rudolfa III. Ať

0: No a nakonec dnes zamíříme do Husince za mistrem Janem Husem. Ze školy si ho většinou pamatujeme jako vážného reformátora, kterému mimo jiné vděčíme za diakritiku. Jenže Hus byl taky jenom člověk. V jednom ze svých spisů si dokonce vyčítá, že se při šachové partii neuměl ovládat a často mu při hře ruply nervy. A aby mistra Jana znali i ve vesmíru, na jeho památku byla dokonce pojmenovaná planetka. Tak to byli slavní rodáci z jižních Čech. A zítra na jihu ještě zůstaneme, protože slavných rodáků tady máme víc než rybníků. No a to je co říci.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Radio Impuls.
2: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: už za chvíli doprava. Po nehodě je zastavený provoz na tahu Praha Karlovy Vary. Podrobnosti za 50 vteřin.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, smunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě je zastavený provoz na tahu Praha Karlovy Vary na silnici 6 u obce Lešky, kousek od Lubence. Jezdí se po přilehlé cestě přes Lešky. Kvůli zúžení je hustší provoz na tahu Ústí nad Labem do Prahy na D8 za výjezdem číslo 35. Šnečím tempem to popojíždí na D1 směrem z Prahy na Brno v úseku mezi 15. a 23. kilometrem. 6-kilometrová kolona se sune na D1 v úseku Rousínov-Holubice směrem z Vyškova na Brno. Na 270. kilometru se tam totiž pracuje, stejně jako na výjezdu z Brna na Prahu za exitem 190. Další kolony pak máme na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem před Záhořím, a to z obou stran. Jestli víte o něčem dalším, tak nám o tom dejte vědět. 605 220 2007, to je linka dopravní centrály, nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: Ed Sheeran nám uzavírá 12. hodinu, za chvíli bude 13. S vámi Lenka Haluzová. Krásnou sobotu 4. července vám přeju. Podíváme se na počasí, co nás zítra čeká, nemine. Bude spíš oblačno až zataženo. Na většině území občas sprchne, ojediněle se může objevit i bouřka. Ale večer se vyjasní, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty zítra 19 až 24. Nejtepleji bude na jihu Moravy, tam naměříme až 26 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině, bez elektřiny, nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Většina Čechů má před dovolenou alespoň nějaké obavy. Církve a vězeňská služba podepsali novou dohodu a policie dopadla muže, který se obnažoval před dětmi. Zprávy v 13 hodin má Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Češi spíše kašlou na geopolitické napětí a dál ve velkém vyrážejí na letní dovolené. 8 z 10 lidí má ale z cesty stejně nějaké obavy. Podle aktuálního průzkumu pojišťoven se lidé v cizině nejvíce bojí špatného počasí, nemocí, úrazů nebo dopravních komplikací na cestě. Naopak strach z bezpečnostní situace na Blízkém východě má jen necelá pětina cestovatelů. CK Čedok i skupina Der Turistik potvrzují, že poptávka po zájezdech je momentálně dokonce vyšší než loni touto dobou. Klienti sice občas kvůli opatrnosti mění destinace, letoviska ale fungují úplně běžně. Pojišťovny proto lidem pro klid v duši doporučují hlavně pojištění storna pro případ nemoci před odjezdem a kvalitní asistenční služby. Na Velehradě zástupci církví a vězeňské služby podepsali novou dohodu o duchovní službě za mřížemi. Dokument nahrazuje stará pravidla z roku 2013 a přesněji upravuje postavení kaplanů i dobrovolníků, kterých ve věznicích působí přes 250. Podle zástupců vězeňské služby a arcibiskupství je duchovní péče klíčová pro resocializaci odsouzených a pomáhá jim najít po propuštění nový směr. Služba je navíc nově otevřená i pro samotné dozorce, zaměstnance věznice jejich rodiny. K podpisu došlo na úvod cyrilometodějských dnů lidí dobré vůle, jejichž letošním hlavním tahákem je vzácná lebka svatého Lukáše vystavená přímo ve Velehradské bazilice. Velkou slávu chystají v Kružberku na Opavsku. Příští sobotu tady velkolepě oslaví 40 let od natáčení televizního seriálu Velké sedlo. To se tu odehrálo v roce 1986. Starosta Miroslav Klimčík rádiu Impuls s týdenním předstihem potvrdil, že příští sobotu to bude v Kružberku velké. Přijede prý i hrázný Paliza.
4: Program je bohatý, co se týče hudby, jídla, ale také hlavně pozvání herců, a to konkrétně pana Pavla Nového, který si sebou vezme i další členy. Každopádně pan Nový bude jako hlavní osoba.
3: Rozhovor se starostou Kružberka na Opavsku Miroslavem Klimčíkem si poslechněte za 35 minut. Pan Klimčík je sobotním mužem na radnici i rádia Impuls. Pražská policie se obrací na veřejnost, hledá lidi a mezi nimi i děti, před kterými se obnažoval 28-letý muž. Jeho fotografii policisté zveřejnili na webu. Policie muže zadržela a obvinila ho z výtržnictví, navrhla také, aby ho soud vzal do vazby. V minulosti byl muž za obdobný trestný čin už odsouzený. 29. června ale znovu běhal po Angelovově ulici v pražských Modřanech úplně nahý a pak dokonce přelezl plot areálu mateřské školy. Později se pak obnažoval ještě před jednou ženou v areálu. Vosa se pak měl obnažovat před 11-letým a 13-letým dítětem. Muž toho ale podle policie může mít na svědomí mnohem více. V podkrušnohorské Ohři je málo vody. Sjíždění řeky vázne, vodáci si stěžují na malý průtok. Ohře je tak na hranici sýznosti.
5: Vodáci zatím v Podkrušnohoří nadšení nejsou. Vody je málo a některé úseky třeba kolem Stráže jsou za trest. Povodí Ohře průtok reguluje tak, aby řeka úplně nevyschla. Přednost přitom má průmysl, hlavně elektrárny. Vodáci se proto učí nový způsob splouvání Ohře. Vyhlížejí bouřky a déšť. Pak se totiž upouštějí přehrady na Chebsku a řeka má lepší průtok. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: My jsme jeli vodu teď, minulý týden, a musím říct, že neměli jsme tady Ohři, ale jezeru, ale tam bylo teda vody dostatek a bylo to krásné. Radio Impuls, teď Karel Gott a pokaždé.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls, za chvíli další letní hit Iveta Bartošová a její letní déšť.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Na Impulzu trávíme prázdniny u nás v Česku. Naše dvouměsíční speciální vysílání objevuje lokální značky, rodinné podniky a zajímavá místa. Reportér Tomáš Kabát navštívil například i letošní jihočeskou vesnici roku Římov na Českobudějovicku.
2: Právě hospoda bývá často místem setkávání, diskuzí a občas i kulturního života. Konkrétně tady obec pořádá koncerty, které se konají na prostranství před hospodou, a to pravidelně až do půlky srpna. Vedle mě je hospodský Michal Šilhan. Jaké další akce tady máte?
3: Akcí je tady plno. Vystřihl bych třeba soutěž o nejlepší zelňák. Jedna z nejlepších akcí je charitativní akce Římovský běh pro úsměv. Soutěž o nejlepší salát, bramborový nebo zeleninový. To samozřejmě letos byl první ročník, tak uvidíme. No a ve spolupráci s obecní galerií tady hasičské soutěže jsou tady a tak dále a tak dále. O všech nevím teda samozřejmě, je jich tady daleko víc, ale to je asi ten základ.
2: Žije to tady hodně, tak, no. Musím potvrdit, že sem jezdí i návštěvníci odjinud, jako třeba Tomáš Staněk, tak co vás sem přivádí?
4: Já také všechny zdravím. Nás sem přivádí to, že my sem jezdíme s rodinou z obce Svatý a Nadmalčí, která je na kopečku. Jezdíme sem rádi na kole, protože tady mají výborné pivo, mají tady výborné občerstvení, tak sem jezdíme koupat na řeku Malši. Je tady krásné údolí, krásný jez. A celkově je tady i příjemné prostředí, jsou tady, dá se říct, příjemní lidé, takže opravdu sem rádi jezdíme.
2: Musím potvrdit, cítím se tady moc příjemně, ale už nám nezbývá čas moc v tomto vstupu, tak už jenom společně všichni pozdravíme, rozloučíme se s vámi z Římova, z římovské hospody, sloučíme. Ahoj!
0: České prázdniny s Rádiem Impuls tento týden v Jihočeském kraji, v tom příštím zavítáme na severní Moravu.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pořád se ucpává D1 směrem z Brna na Vyškov v úseku mezi kilometry 216 a 210. U Holubic pracují silničáři. Silný provoz na D1 sledujeme také u Brna směrem na Prahu i na Vyškov. A kvůli vyprošťování havarovaného nákladňáku by teď měla být zavřená ústecká D8 mezi exity 29 a 18 směr Praha. Jestli to můžete potvrdit, prosím, ozvěte se nám na linku 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Radio Impuls, za chvíli česká muzika, kapela Miraj a Lítej. A vracíme se k našemu víkendovému tábornickému tématu. My se vás ptáme, kam jste jezdívali, nebo stále ještě jezdíte na tábor. Jestli jsou podle vás lepší stany v totální divočině bez elektřiny, nebo aspoň troška té civilizace neuškodí. Píše nám Petra, dobrý den, jezdila jsem od 2. až do 8. třídy na 3 týdny na letní tábor do jižních Čech. Byl to stanový tábor. Mytí v korytech ve studené vodě. Občas se zašlo do vsi do sprch. Suché záchody, polní nebo spíše lesní kuchyňka. Jídlo se dováželo gazem v barelech. A tenkrát samozřejmě bez mobilů. Za mě úžasný tábor, kam jsem se vždycky těšila. Vždycky super parta, super vedoucí i praktikanti a dodnes na to vzpomínám. Podobnou zprávu píše i Andrea. Moje dcera je 20 let skautka, poslední 3 roky jezdí jako zdravotník. Tábory mají bez elektřiny, bez jakéhokoliv komfortu a za nic na světě by to neměnila. Přijedou, vykopou latrínu, odjedou a zahrnou to. Žádné mobily, ale klasické dopisování. Díky moc, dámy, za vaše zprávy. Napište i vy na 605-222-007, co vy a tábory a taky nějaká ta civilizace tam. Nebo můžete samozřejmě nahrát hlasovku přes naši mobilní aplikaci.
1: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
2: Daj fuku!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Klasika pro radost už se chystá. Hana Zagorová a já se vznáším v Impulzově z krabičce.
1: Muž na radnici.
0: Po 40 letech se do Kružberka na Opavsku vrátí hrázdný Paliza. Obec totiž za týden oslaví zdejší natáčení populárního seriálu Velké sedlo v 80. letech minulého století. Proto už teď voláme starostu Kružberku Miroslava Klimčíka. Dobrý den, pane starosto.
2: Dobrý den.
0: Vy jste to natáčení v roce 1986 zažil?
2: No, přímo jsem to natáčení nezažil, ale už jsem tady bydlel v obci, takže přímo ne, ale vím, že se to tady natáčelo a že tím celá obec žila tenkrát.
0: Prý ve Velkém sedle hrálo i několik místních obyvatel.
2: Ano, byli tam určitě jako obyvatelé, jako kompar samozřejmě, ale jinak jako přímo, že by tam byli nějací vysloveně občané, kteří by tam figurovali přímo v tom seriálu, myslím, že nebyli.
0: Jak to všechno, tedy příští sobotu, 11. července, chystáte připomenout?
2: No tak každopádně program je bohatý, co se týče hudby, jídla, ale také hlavně pozvání herců, a to konkrétně pana Pavla Nového, který si sebou vezme i další členy. Každopádně pan Nový bude jako hlavní osoba a budeme mít krátký zestřih, který se bude promítat v sále, takže i lidé, návštěvníci z naší oslavy Dne obce se můžou krátce podívat, připomenout si to natáčení.
0: Údajně chce Kružberk fakt, že se tu natáčelo Velké sedlo, využít v budoucnu i nějak šířeji?
2: Ano, určitě. Chceme nějakou propagaci vyřídit, prostě postarat se o to, aby lidé tady chodili a navštěvovali naši obec, protože naše obec je pěkná, krásná příroda, takže navštěvnost lidí je tu velká a takže doufáme, že to natáčení a teď ta oslava zvýší počet turistů, návštěvníků našeho okolí.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta obce Kružberk na Opavsku Miroslav Klimčík. Pane starosto, děkuju, mějte se moc hezky. Naslyšenou.
2: Děkuji vám za přání, vám také pěkné léto. Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzové.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se ucpává hlavní tah Vyškov-Brno v úseku Rousínov-Holubice. Kolona na D1 má zhruba 5 kilometrů, za exitem 210 se pracuje. Přibližně 2 kilometry měří kolona na trase z Humpolce směrem na Pelhřimov na silnici 34 mezi Vystrkovem a Záhořím. I tady jsou důvodem práce na vozovce. A silný provoz sledujeme na dálnici D8 v úseku mezi 39. a 29. kilometrem ve směru od Ústí nad Labem na Prahu. Na dálnici se jezdí ve zúžení. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály. Můžete se kdykoliv ozvat ze svojí trasy, varovat ostatní řidiče. Já vám všem přeju šťastnou cestu, loučím se, budu se těšit zase zítra. No a po 14. hodině s vámi bude Zdeněk Sekanina.

0: Krásné odpoledne vám přeje Zdeněk Sekanina na Impulzu. Předpověď počasí na zítřek, tedy neděli, bude oblačno až zataženo, na většině území občasný dešť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Večer čekáme hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Teploty 19 až 24 na jihu Moravy i 26 stupňů Celsia. Tak napište mi už teď, kolik to ukazuje vám na číslo 605 222 007 a vysílejte s námi.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
4: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
5: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
4: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
5: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
6: Evropě řeší rozsáhlou epidemii salmonely, týká se i Česka. Češi jdou do důchodu i přes úřad práce a ve Spojených státech slaví nezávislosti. 14 hodin se zprávami se hlásí Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Evropou se šíří rozsáhlá epidemie salmonelózy a na vině jsou podle všeho instantní nudle populární značky Riva. Evropský úřad pro bezpečnost potravin hlásí už 106 potvrzených případů ve 14 zemích, včetně Česka. Nákaza zasáhla hlavně děti a mladé lidi. Nejméně 50 nakažených skončilo v nemocnici, v Česku se nakazilo 6 lidí, hospitalizaci ale naštěstí nikdo nepotřeboval. Zdroj nebezpečné bakterie vystupovali inspektoři na Ukrajině u výrobce Eurofood Service. Značka Riva už oznámila, že závadné šarže nudlí okamžitě stáhla z trhu, provádí rozsáhlé testy a plně spolupracuje s úřady. Lékaři varují, že otrava salmonelou se projevuje těžkými průjmy, zvracením, křečemi a vysokými horečkami. Pětina Čechů využívá úřad práce jako přestupní stanici do důchodu. Podle nové analýzy Ministerstva práce se lidi na pracák nejčastěji hlásí přesně rok před penzí, aby finančně překlenuli poslední měsíce pomocí podpory v nezaměstnanosti. U předčasných důchodů je to dokonce ještě výraznější. Z evidence nezaměstnaných do nich odcházejí více než 2/5 lidí. Pro řadu pracovníků tak úřad práce funguje jako jakýsi most mezi kariérou a zaslouženým odpočinkem. Roli v dřívějším odchodu hrají hlavně přibývající nemoci, ztráta sil nebo nízké výdělky, zatímco lidé s vysokými příjmy naopak pracují nejdéle. Resort proto plánuje situaci řešit nabídkou zkrácených úvazků a včasnou rekvalifikací na méně náročnou práci. Účast Dustina Hoffmana v Karlových Varech je splněný sen, tvrdí to výkonný ředitel 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Krištof Mucha. Ten potvrzuje, že o návštěvu hollywoodské hvězdy první kategorie festival usiloval už dlouho.
7: Už jsme někdy byli blíž, někdy jsme byli trošku dál od toho, ale párkrát už to vypadalo nadějně a jsem šťastný, že se to povedlo. A já, když jsme se potkali, já se na něj jako nemůžu je nadívat, protože to je opravdu ten Dustin Hoffman, kterého člověk miluje z těch jeho filmů.
6: Festival v Karlových Varech uvede do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Spojené státy americké dnes slaví 250 let své nezávislosti. Jubileum ale provází hluboký rozkol ve společnosti i čerstvá hrozba v podobě zmařeného útoku na Bílý dům. Miliony běžných Američanů nezávislost slaví tradičním rodinným grilováním.
8: Noční ohňostroje v amerických metropolích budou největší v historii USA. Oslavy také doprovází extrémní bezpečnostní opatření. Je to kvůli zmařenému útoku výbušnými drony na Bílý dům. To plánovala pětice mužů s cílem rozpoutat násilnou revoluci. Političtí aktivisté jsou v pohledu na svátek hluboce rozpolcení. Někteří levicoví politici a jejich příznivci oslavy dokonce bojkotují. Komunity sousedů, rodin a přátel se od sporu distancují. Přednost dostává tradiční grilování a oslava společných kořenů. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
6: Tenistka Marie Bousková bojuje na britském Wimbledonu s ruskou protihráčkou Ludmilou Samsonovovou. Zatím prohrála první set 4-6. Ve druhém jsou ale síly zatím vyrovnané, tak držme palce. Ode mě je to vše, s vámi je dál Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne, my jedeme v našem projektu, který se jmenuje Všude dobře, u nás nejlíp a vzpomínáme s vámi na vaše tábory. Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte, kde je to nejlepší, pište.
1: Impuls. Radost ze života.

0: Život je krásný, to mi potvrdí, doufám, úplně každý, kdo ladí Radio Impuls. My jsme za to rádi, no a vysíláte s námi. Dnes se bavíme o táborech. Jak to máte, vzpomínejte, na kterém táboře vám bylo nejlépe nebo třeba nejhůře. Nakonec i to je příspěvek od Dáši, která posílá zprávu ve znění. Maminka poslala mě a mého mladšího brášku na letní tábor na Slapy. Bylo mu 7 let s tím, že tam budeme spolu. Celý tábor jsem ale brášku neviděla, byl u nejmladších v chatičkách, já u nejstarších ve stanech. Pro brášku to byl očistec, na celý život zážitek, vůbec si nevybalil kufr, chodil 3 týdny v jednom oblečení, jsme z malého města a tam byli ostřílení Pražáci, dali mu to prostě sežerat. Díky moc, Dášo, moje 11letá dcera, to píše někdo další, tento rok jede podruhé na tábor, kde mají stany s podsadkou, jídlo na oběd jim vozí v barelech, snídaně večeři si dělají sami, bez elektriky, suchý záchod, bez telefonu, od minulého roku se neskutečně těší, odjíždí zítra na 14 dní. Tak já doufám, že bude stejně nadšený, jako když, nebo nadšená dcera, jako když se těšila a potom po návratu to bude zážitek na celý život. Jak to máte vy? Pište nám na WhatsApp 605 222 007 a nebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
3: Co řveš ty? To je koncert. 400 ovcí impulzovy a teďka, jak slyšíte, mají chuť, mají hlavu, oni dostali, že jo? Oni by žali pořád, ne?
2: Jen omylný.
3: Takže jdu a ztratil jsem se, jo? Na jedné cestě jsem šel místo doprava, jsem šel doleva.
2: Je šikovný.
3: Zvládne to Aleš tu postel postavit za 2 hodiny? Tak co myslíte?
4: Zvládl si to.
5: Já myslím, že jo.
3: Nezvládl jsem to. No. Slavnostně říkám, a vlastně to ani nejde, když nejste profík.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Úsměv dokáže zlepšit den víc než kafe. Zvlášť, když přijde nečekaně po telefonu.
6: Ježišmanko, tenhle je krásný překvapení.
2: Úsměv prosím. Napište nám, komu máme zavolat a co hezkého vzkázat. Na WhatsApp 605 222 007 nebo na impuls@impuls.cz.
6: Asi bude moc hodná, mám mě asi ráda.
2: Úsměv prosím, protože radost se má posílat dál. Radio Impuls, doprava 007.
0: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli odklízení následků nehody je uzavřená ústecká D8, a to mezi exity 29 a 18 směrem na Prahu. Kolony se táhnou od 41. kilometru D8 směr Praha. 5-kilometrová kolona je na D1 v úseku Rousínov-Holubice směrem od Vyškova na Brno. Důvodem je zúžení na 210. kilometru D1. Dnes se tam pracuje. No a jak se jede při sobotě 4. července vám? Dejte vědět ostatním motoristům a nahrajte vzkaz do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls anebo volejte 605 222 007. Jezděte s úsměvem. Šťastnou cestu všem.

0: se můžete těšit na další z živáků Rádia Impuls už dnes od 20. hodiny. Vás čeká živák s Janou Kirchner. Doufám, že si to pořádně užijete.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: vámi je Radio Impuls. Zpívat jako déšť, něco o tom Jiří Korn v Impulzovic krabičce za chvilku potvrdí. No ale teď už prostor pro kuriozní policejní případy. Tentokrát se na ně zaměřil náš reportér Vítek Zábranský.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den. Začneme naprosto unikátní záležitostí z Plzně. Borskou ulicí si to valil 86-letý šofér bez zapnutého bezpečnostního pásu. Běžný přestupek, zdálo by se, jenže policejní kontrola odhalila, že senior nemá za volantem co pohledávat. Nikoliv kvůli věku, ale kvůli tomu, že nemá řidičák. A jak ukázala podrobnější kontrola, nikdy v životě ho ani neměl. Případ policie dál vyšetřuje. Šel štěstíčku naproti, tak policisté popisují případ z Prahy. Muž přímo na Václavském náměstí bezdůvodně pěstí udeřil do vozidla těžkooděnců. Domluva nepomohla, agresor proto skončil v poutech a čelí podezření z několika přestupků. Vedra dělají divy. V Ústí nad Labem se strážníkům přihlásil muž s tím, že je vězeni na útěku. Informace, která zprvu vypadala jako hloupý vtip, se ukázala jako realita. Muž utekl z německého vězení. V trestanci se zřejmě hnulo svědomí, na vině ale mohlo být i vedro a chtěl se vrátit znovu zpátky do chládku. Ještě zamíříme do světa kyberzločinců. 40-letá žena z Jesenicka neprokoukla podvodníky, kteří se vydávali za bankéře a policistu. Podfukáři smyšleným příběhem ženu přesvědčili, aby své peníze převedla na jiný, údajně bezpečnější účet. Nakonec jí to přišlo na 160 tisíc korun. Policisté radí, nikdy se nenechte dostat do časového presu, při pochybnostech hovor ukončete a své bance zavolejte sami. A trvejte na tom, že věc chcete řešit raději osobně. Klidný den přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Zlatá česká klasika u nás v Impulzové krabičce. Klasické jsou i dopravní informace. Za půl minutky se podíváme na D1 a z trasy Mladá Boleslav Doxy s námi bude vysílat Luboš.
1: Budík vypnutej, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Opět jedeme s vámi a opět nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1. Velmi pomalu kvůli zúžení to jede mezi kilometry 214 a 210 na tahu Vyškov-Brno. Obousměrnou kolonu vidíme na trase Praha-Tábor. Na silnici 3 u Benešova srazila se tady dvě osobní auta. Z důvodu odklízení následků nehody zůstává přerušený provoz na D8 mezi exity 29 a 18 směrem na Prahu. Jezdí se odklonem přes vodochody a Novou Ves. Řidiči pak poskakují v koloně v úseku od 41. kilometru ústecké D8. Kvůli zúžení vázne doprava také na trase z Humpolce do Pelřimova v úseku Vystrkov-Komorovice. No a míříme na trasu Mladá Boleslav-Doxy. Přímo z místa dění se hlásí náš dopravní parťák Luboš. Tak Luboši, co se tam děje a kde konkrétně?
3: Obec Obora před Doxama od Boleslavy. Radar, hodí, kápnou, dejte pozor, čau.
0: Čau a moc díky. Kdybyste vy zaregistrovali na vaší trase nějakou komplikaci, třeba v podobě policejní hlídky, nebo kolony, nebo nehody, dejte vědět ostatním motoristům, ono je to totiž velmi jednoduché, ale o to víc záslužné. Jak na to? Namluvte vzkaz do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, a nebo nám zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, ono se to vždycky tak nějak vyplatí a je to lepší.

0: Ladíte Radio Impuls, krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina, přidávají se také členové meteo týmu, jako je Pavel, který v Liberci naměřil 18 stupňů a hlásí zataženo. V Jihlavě 21 stupňů a to nám zase napsal David, tak pište i vy ostatní, kolik že to ukazuje dnes vám a jaké máte počasí na 605 222 007. Jinak zítra oblačno až zataženo, na většině území zaprší, připravit se musíme také na bouřky. K večeru čekáme hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek teploty 19 až 24 a na jihu Moravy i 26 stupňů Celsia.
1: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
3: Počet narozených dětí v Česku se snižuje. Hasiči na Lounsku výjížděli k požáru dvou aut a Merz slíbil Ukrajině další německou podporu. Je 15 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V Česku drasticky klesá porodnost. Podle demografa Tomáše Kučery za to můžou hlavně sociální sítě. Ty totiž mladým lidem tlačí nerealistické představy o životě a ukazují jim, že bez dětí a rodiny budou krásnější, bohatší a úspěšnější. Celý svět se tak podle experta z Karlovy univerzity postupně řítí do fáze, kdy bude připadat v průměru jen jedno dítě na jednu ženu. To do budoucna znamená obří úbytek populace. Kučera navíc varuje, že v této situaci nepomůže ani ta nejlepší prorodinná politika státu, píší o tom Hospodářské noviny. Hasiči měli plné ruce práce na Lounsku. Dnes dopoledne výjížděli k požáru dvou osobních aut po dopravní nehodě. Vozidla, ve kterých cestovalo 8 lidí, se srazila na silnici číslo 6 u Lubence. Přestože nehoda vypadala děsivě, v době příjezdu hasičů na místo byly už posádky z vozů venku. Záchranáři podle svého mluvčího Prokopa Boleníka ošetřili 6 lehce zraněných. Všechny převezli sanitky ke kontrolnímu vyšetření do nemocnice. Po dobu zásahu byla komunikace zcela uzavřená. Dopravu na místě řídila policie. Příčiny nehody i vzniku požáru se vyšetřují. Diváci z Chebu a Sokolova se na filmový festival Dovarů dopraví zdarma. Až k hotelu Termál jezdí speciální autobusová linka propojující největší města Karlovarského kraje. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, jak často speciální linky jezdí. Hezké odpoledne, Dušane.
4: Zdravím z filmových varů. Speciální autobusy s označením F jsou součástí festivalu už léta. Novinkou, která se zkoušela minulý rok a ujala se, jsou ale linky jezdící ze Sokolova a Chebu. Jízdní řád mají vymyšlený tak, aby se návštěvníci dostali nejen do kina, ale užili si třeba i večerní atmosféru. Autobusy budou jezdit do 12. července a v případě Chebu a Sokolova jsou zdarma. Přímo ve Varech pak mají stejnou výhodu v MHD, držitelé festivalových pasů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Ukrajina se může i nadále spolehnout na německou podporu. Kancléř Friedrich Merz to dnes slíbil prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Šéf německého kabinetu tak učinil v telefonátu, který politici vedli 3 dny před začátkem summitu NATO v Ankaře. Zelenský údajně také Merce informoval o následcích posledních ruských vzdušných útoků na Ukrajinu.
1: S Impulzem na fotbal.
3: František Straka stále žije fotbalem. Bývalý reprezentant a trenér Sparty nebo Slavie v našem ranním rozhovoru řekl, že během právě probíhajícího mistrovství světa nemá prakticky myšlenky na nic jiného. Navíc to umocňuje fakt, že působí jako televizní expert. Ve vysílání se Straka vrátil také k vystoupení naší reprezentace, která na turnaji skončila už v základní skupině. Někdejší kouč národního týmu u fotbalistů postrádal soudržnost a bojovnost.
5: Jestliže tady se neuvědomuje, že když máš toho lvíčka na srdci, tak poušíš jakýkoliv zájmy klubu. Tady přece jde o nás, o náš fotbal, o náš toho fanouška, o to srdce. Tam jdeš a jdeš bojovat. Budeš jezdit po p***i. Je ti to jasný, ale ukaž to. Ten mančaf, aby táhnul za jeden pro vás. To mi tam chybělo.
3: Celkově Straka zhodnotil šampionát v USA, Kanadě a Mexiku jako pořadatelsky povedený. Jako většinu fanoušků ho ale vytáčí občerstvovací pauzy, které považuje spíš jako další prostor pro reklamu. Ze zpráv je to všechno a slovo si opět bere Zdeněk Sekanina.
0: všude dobře, u nás nejlíp. Za malou chvilku se podíváme na to, jak někteří umělci v naší republice, jak mají rádi některá místa. Vás se ptáme, co tábory jezdíte nebo jste jezdili. Kde je nejlíp? Pište.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls. My máme tady takový nový projekt, ve kterém bereme útokem české prázdniny. Cestujeme tam, kde je hezky, zjišťujeme, co mají kde zajímavého a co stojí za to vidět nebo ochutnat. No a zajímalo nás, jak to mají s putováním po Česku také naši umělci.
1: Podle našeho hesla všude dobře u nás nejlíp herec Šimon Bílina prozkoumávání české krajiny rozhodně doporučuje.
2: Dá si fakt čas na to jít za celý den bez mobilu s kamarádama. Já to miluju. V Čechách chodit po Kunraticku, Křivoklátsku, na Štemberk se podívat, na Sedločansko, na Příbramsko.
1: Tanečník Martin Prager se u nás cítí nejlíp tam, kde se narodil.
3: Na jižní Moravě u Hodonína Čejč, kde mám dva vinné sklípky. Vyhráli teď vesnici Jihomoravského kraje. Mám kousek rodinu svoji, že jo, líbí se tam mojí partnerce, takže to je jako místo, že fakt jsem schopný tam jít kdykoliv.
1: Herečka Johana Nováčková letos strávila několik týdnů v reality show Survivor v Karibiku. Jinak ale miluje česká panoramata.
4: Jdu do parku, ale do některých těch parků, kde jsou třeba skály, je vidět na řeku, je vidět prostě třeba na vesničku dole, nebo prostě různý vyhlídky. Bohužel u nás nemáme moře, máme ale nádherný hory.
1: České prázdniny jsme na Impulzu začali v jižních Čechách. Teď nás čeká pokračování na severní Moravě. Hezké léto přeje Renata Kuková.
0: No a možná, že cestujete i vy, tak se hodí nějaká informace přímo ze silnic. Je to informace dobrá, protože dobrá zpráva přichází z trasy Ústí nad Labem. Praha, uzavírka D8 mezi exity 29 a 18 skončila. Havarovaný náklaďák už je pryč a kolony se pomalu rozjíždí. Třikrát sláva.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
8: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
9: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmul za 60 minut, jo. No já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
8: Je vytrénovaný.
10: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
8: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

S vámi je Rádio Impuls, za chvilku Michal Hrůza, Bílá verliba. Mimochodem Michal Hrůza bude hostem ve vysílání našeho rádia 10. července. Doufám, že u toho budete, no ale teď už je prostor pro vaše příspěvky, protože se s vámi bavíme a píšeme si na téma tábory, dětské tábory. Máte nějaké vzpomínky? Napište, který byl nejlepší, naopak, na který nevzpomínáte úplně v nejlepším. Píše Petra, naše dcera Sára Ela, které je 13 let, jezdí pravidelně na letní tábor Plasy u Plzně. Super tematické, fajn banda, ani mi nevadí, že jí po příjezdu stojí ponožky v kufru, nosí totiž jedny po celou dobu, stačí je přeci otočit na ruby. Píše Petra, Emma a Zdenda, moc díky. 10 let jezdím na dětský tábor Eldorado.

0: Bylo vždy příjemnější mít zázemí, neboť když přišel déšť či zima, počasí si nevybereš, bylo kde zatopit se, ohřát. Vzpomínky, zážitky nás provázejí dodnes a pozor, Irence je 78 let. Moc díky, že vysíláte s námi, tak pište na téma tábory na 605 222 007, což je číslo pro WhatsApp, a nebo nahrávejte vaše zprávy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Letní filmová slavnost s Rádiem Impuls.
2: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
1: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
3: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
4: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
5: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
4: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
5: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Možná, že sobota 4. července bude i díky Rádiu Impuls tím dnem, kdy uděláte dobrý skutek.
1: Dobrý skutek neutek.
0: Jaký pro vás dnes máme příběh? Příběh Běly. Běla je srdcem pětičlenné rodiny a maminkou tří dětí. Její život ale před 2 lety obrátila na ruby rakovina prsu. Nemoc se začala v loňském roce prudce zhoršovat. Podstoupila do páteře a Běla zůstala upoutaná na lůžko a zhubla až na kritických 39 kilogramů. V posledních měsících se její stav začal díky přísné speciální dietě mírně zlepšovat. I tak ale potřebuje nepřetržitou péči od manžela, který se kromě ní stará o 3 děti. Nemůže se proto věnovat standardnímu zaměstnání, no a rodina je tak finančně vyčerpaná. Uvítá proto každou pomoc a přispět můžete na donio.cz i vy. Vybrané prostředky půjdou třeba na domácí odbornou péči, podpůrnou léčbu anebo zajištění chodu domácnosti. Tento příběh, ale i další, najdete právě na platformě donio.cz. Díky, že pomáháte.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Do studia Rádia Impuls přiběhl zprávař Šimon Kalousek.
1: Dřív než ostatní.
2: Hezké odpoledne. Tenistka Marie Bousková postupuje na Wimbledonu do osmifinále. Ve třetím kole turnaje porazila Rusku Samsonovou 4-6, 7-6 a 6-4.
0: No a my si za chvilku dáme dopravní informace.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
3: Pomalu otevíráš oči.
1: Hrajeme non-stop.

0: aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jak už jsme vám říkali, uzavírka na D8 mezi exity 29 a 18 směr Praha už skončila. Havarovaný kamion je odtažený. Pořád se ale rozjíždí kolony v úseku mezi Lovosicemi a exitem 18 směrem na Prahu. V návaznosti na to se pak tvoří kolony i na silnicích 16 a 608 u Nové Vsi před nájezdem na D8. Silný provoz čekejte ale také na D1 u Brna směrem od Prahy na Vyškov. No a dopravní servis zakončíme optimisticky. Kolona na D1 u Holubic směrem od Vyškova na Brno se výrazně zkrátila. Z původních 10 kilometrů měří už necelý kilometr. Práce silničářů u exitu 210 ale stále pokračují. Tady se jezdí jedním jízdním pruhem, a to ve směru od Vyškova na Brno. No tak co vy, jedete nebo stojíte? Informujte o tom ostatní motoristy, můžete hned dvěma způsoby. Jedním z nich je zavolat nám na linku 605 222 007, tím druhým namluvit vzkaz do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls. Šťastnou cestu!

0: Dětské tábory jako víkendové téma Rádia Impuls. Píšete nám stejně jako třeba Hanka, že na pionierském táboře před mnoha lety v Orlických horách opravdu trpěla a vznikla tam okřídlená hláška rodiny, tedy výrok z dopisu Hanky sestry, která tam tehdy byla rovněž a psala furt tu prší a Hanka brečí. Bydleli jsme tehdy ve Staré Mlýně, starší děti ve stanech, takhle s odstupem to tam bylo asi hezké. Tábory se tam ale konají dodnes. Také díky, Hanko. No a kromě toho, že nám píšete na téma tábory, tak s námi také vysíláte členové meteo týmu. Rudice, okres Blansko, 23,5 stupně, píše Ivana a Vilda. V Soběslavi 25 stupňů, píšou Hervířovi. Uhřice, okres Vyškov, 24 stupňů, zataženo, nepodepsaná zpráva. Ještě třeba Bzenec na Slovácku, 26 stupňů, píše Jana. Dana, ať se to zase rýmuje z Olomouce, ta naměřila 24. A myslím, že vítězem v tuto chvíli je Míra, který v Libáni, což by mělo být, tuším, že někde na Jičínsku, hlásí 27,5 stupně Celsia. Tak vysílejte s námi i vy a pište nám třeba, jaké máte počasí, nebo jaké jsou vaše zkušenosti z tábory. Jinak zítra počasí oblačeno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. K večeru na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek a nejvyšší denní teploty 19 až 24 a na jihu Moravy i 26 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Bousková postoupila do osmifinále Wimbledonu. Během prodlouženého víkendu zůstávají obchody otevřené a Hoffman ve Varech osobně uvedl film Absolvent. Je 16 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Tenistka Marie Bousková vybojovala na Wimbledonu postup. 27-letá rodačka z Prahy je po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové už třetí českou osmifinalistkou na turnaji. Ve třetím kole po 3 hodinách a 24 minutách zdolala Rusku Ljudmilu Samsonovou 4-6, 7-6 a 6-4. Během prodlouženého víkendu si v klidu nakoupíme. Zítra nás čeká sváteční den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí nám volno prodlouží připomínka upálení mistra Jana Husa. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba uklidňuje, že během obou dnů můžou mít velké obchody ze zákona otevřeno.
3: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
2: Většina velkých supermarketů se chystá běžně otevřít zítra i v pondělí. Prodloužený víkend ale mají úředníci nebo také knihovníci v Ostravě, Brně i Praze. Dustin Hoffman se znovu objevil před diváky festivalu ve Varech. Slavný americký herec dnes ve velkém sále hotelu Thermal osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními mu vynesl nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku. Stejně jako při jeho příjezdu na festival, i dnes jeho přítomnost vyvolala velký zájem návštěvníků. Připomenu, že už včera Hoffman na Karlovarském festivalu převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Jihlavská zoo láká na novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha o rozloze zhruba 120 metrů čtverečních je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. Expozice se začala stavět loni v listopadu. Stavební práce skončily asi před měsícem. Výběh bylo ale ještě nutné připravit, osadit rostlinami a doplnit kmeny a kameny. Zemědělci na Slovensku počítají ztráty kvůli počasí. Sucho bude mít u našich sousedů negativní dopady na výsledky sklizně. V některých lokalitách hlásí farmáři výpadky až 50%. Ve špatném stavu je zejména cukrová řepa a kukuřice v oblastech bez závlah.
4: Poľnohospodári sa tešia, že je žatva, no výnos obilnín nebude taký ako vlani. Narastajú obavy, či bude dostatok krmovín a v akej kvalite. Problémom sú oblasti bez závlah. Vláda chce cez projekt verejno-súkromného partnerstva PPP zainvestovať obrovskú sumu cez 12 miliárd korún do výstavby a modernizácie závlahových systémov. Poľnohospodári by tieto zariadenia mali určitý čas v nájme a po uplynutí lehoty by prešli do vlastníctva štátu. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Máme 3 minuty po 16. hodině, kdy vám krásný den z Impulsu přeje Zdeněk Sekanina. Pojďte s námi vysílat, pojďme vzpomínat, jezdívali jste nebo stále jezdíte na dětské tábory, kde to bylo nejlepší a nebo nejhorší.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Možná, že o lásce teď nespívala jenom Iveta Bartošová, ale i vy si vybavíte nějakou svoji první lásku. Kdo ví, třeba na nějakém z dětských táborů. Jezdíte, jezdili jste, máte rádi, na který nejvíce vzpomínáte, to je téma víkendu malých radostí. Tady na Impulzu napsala třeba Eva: v mládí jsem ještě tehdy pionýrské tábory měla moc ráda a jezdila několikrát let i jako instruktorka na střední škole. Spousta zážitků, dobrodružství, úžasní vedoucí, prostě krásné vzpomínky. Píše i Vlasta: jezdím pravidelně na tábory od 6 let a to je mi 66. Nejdříve jako dítě, pak praktikantka, oddílačka, pak kuchyně a x let jako zdravotnice. Letos naposledy bude se mi stýskat. No tak Vlastičko, proč naposledy? Třeba vás ještě přemluví. No a Petr píše: rodiče mi vždy vyhrožovali za špatné vysvědčení a vyhrožovali pionýrským táborem, tak to bylo každý rok. Já jsem raději jel k babičkám, které jsem měl v jedné vesničce a bylo to super. V 7. třídě se hrozba naplnila a já musel. Jenže jsem vyhrál, Šachta, kde pracoval můj táta, mě vybrali do DDR. Já si vždy přál za hranice. Bylo to v Žitavu moc fajn a první láska. Bráškovi jsem koupil vojenské angličáky, což u nás nebylo, a mámě šampon z vůní jablek. Prostě trest byla nakonec odměna. Tak moc díky, píše Petr ze Španělska. No a jak to máte s pionýrskými nebo dětskými tábory vy? Pojďte vzpomínat a pište na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do žiluté mobilní apky našeho rádia. Vysílejte s námi.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: come from Kathmandu.
1: No to se to trsalo na tenhle hit na diskotékách. Pata špička, užili jsme si velké legrace. Za malou chvilku Liška, Jana Kirchner, potom Erasure. No a já vás pokusím se pozvat opět ke hře Halo tady Impulzovi, protože po velmi krátké pauzice opět rozjíždíme nové kolo a dočkáte se ho hned po prodlouženém víkendu, tedy hned v úterý 7. července budeme volat některému z vás přihlášených do nového kola hry Halo tady Impulzovi. No a budeme vám chtít dát peníze. Co za to budeme chtít my slyšet jenom legendární heslo českého éteru, tedy Halo tady Impulzovi. No a když máme nové kolo, tak přidáváme jednu novinku. Když řeknete správné heslo, vyhráváte základních 10 tisíc, ale vy se můžete rozhodnout zcela dobrovolně, jestli budete riskovat. Moderátoři vám totiž mohou položit i bonusovou otázku z našich českých prázdnin tady na Impulzu. No a když odpovíte správně, výhra se vám nádherně zdvojnásobí na 20 tisíc korun. Když ta odpověď správná nebude, no je to smolíček, prostě si neodnesete nic, ale za ten drobný risk to určitě stojí. Tak už v úterý 7. července. Halo, tady Impulzovi.

0: Řebe z drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: V Impulzovic krabičce za chvilku Helena Vondráčková, legendární muzikál Noc na Karlštejně, Lásko má já stůňu. No ale teď už se vrhneme na motoristické téma, i když ne tak úplně.
1: Autoimpulzy.
0: Ono totiž festivalová sezona je v plném proudu a tak se ji nepřímo budeme věnovat i v našich autoimpulzech. Prohlédneme si totiž speciální dodávku, která má za úkol posílit signál mobilních telefonů v místech, kde s krátkodobě vysokou hustotou zalidnění.
2: Nejen festivaly, ale třeba i demonstrace anebo velké sportovní akce či přehlídky. Tam všude najde tento vůz uplatnění. Sloužit může i při živelní pohromě. Takzvanou mobilní základnovou stanici vyvinula společnost Cetin spolu s jedním z operátorů. Na první pohled jde o nenápadnou dodávku, v jejichž útrobách se však ukrývá speciální vestavba, díky níž dokáže pokrýt mobilním signálem prakticky jakoukoliv lokalitu. A to už do 2 hodin od zaparkování. Dodávka je připravená sloužit i na nerovném povrchu. Ke stabilizaci slouží 4 patky, které celou tu dodávku nadzvednou a automaticky vyváží do vodorovné polohy. Následně se vysune pneumatický teleskopický stožár s anténami. Ten vyjede ze střechy do výšky až 12 metrů. Teď pojďme do vozu. Na prohlídku nás spolu s reportérem iDNESu bere specialista výstavby Oldřich Šedivý. Uvnitř dodávky jsou technologie a do klimatizovaného prostoru se může i na kancelářskou židli ke stolu posadit technik.
3: Ono je to v tom pracovišti tady poměrně jednoduchý. Je tady napájecí zdroj 48 V, který vlastně napájí samotnou technologii. Tady jsou potom ty řídící baseband jednotky, jsou takový chytrý kart, který řídí to samotné vysílání těch rádií, které jsou umístěny vzadu. A záložní baterie je 150 Ah, která v případě potřeby je schopna dodat elektriku po nějakých 4 až 5 hodin.
2: Zadní část je pak vyhrazená jako úložný prostor a jsou tu taky komponenty klimatizace a dieselového agregátu. Tak ať máte vždy na přeplněných akcích signál, vám přeje Tomáš Kabát.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV My Station. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si osvěžující ledovou kávu. Teď navíc hrajete o skvělé ceny. Ve hře je až 100 000 a více než 100 dalších cen. Celkem za 500 000. Více na www.omv.cz. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Zlatá česká klasika, za chvilku D8 v dopravě 007.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Haló tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Haló tady Impulzovi?
0: To bylo moc pěkné, Haló tady Impulzovi.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Haló tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bude to rychlé, kvůli zúžení místy vázne doprava na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy, a to mezi kilometry 37 a 28, ale zdržíte se maximálně na 15 minut. Nehoda dvou motorkářů zpomaluje provoz na trase Český Krumlov Chvalčiny na silnici 166 u Červeného dvora. No a vypadá to, že jinak by to mělo být bez poskvrnky. Jestli nesouhlasí a víte o nějakém místě, které si s komplikacemi na silnici přímo hraje, tak dejte vědět ostatním motoristům, nahrajte vzkaz do žluté mobilní aplikace Rádia Impulsa nebo nám zavolejte na 605 222 007.

0: Radio Impuls, hlavní roli teď dostávají členové Meteo týmu ve starém Jičíně 25 stupňů, zpráva nepodepsaná, díky za ní. Krásných 27 stupňů mají ve Valticích v Úvalech, to napsal Jirka, a ještě třeba Krmelín, krásnou sobotu všem přeje Eva, která naměřila 23 stupňů a polojasno. Díky moc, pište i vy ostatní, jinak zítra oblačno, až zataženo, na většině území sprchne, čekat můžeme i bouřku, k večeru už se bude zase rozjasňovat, no a nejvyšší denní teploty 19 až 24 a na jihu Moravy i 26 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině, bez elektřiny, nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. Klidně z lesa.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend. Filmové premiéry.
3: Jamesy, čeká tě zářná budoucnost.
4: Do kin míří další díl úspěšného animáku Mimoni a Monstra. Během výpravy za novým paroužským pánem se Mimoni ocitnou v Hollywoodu, kde naruší natáčení filmu. Jeho režisér ale cítí v Mimoních velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém. Nejen pro natáčení, ale i pro celý svět.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Klišová encefalitida může způsobit dlouhodobé problémy. Americká popová hvězda Taylor Swift se vdala a Bousková se v osmifinále Wimbledonu zahraje s Mertensovou. Je 17 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Klausek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Klíšťová encefalitida může člověka potrápit pěkně dlouho. Podle studie českých vědců téměř 45% lidí pociťovalo následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Nejčastěji šlo o únavu nebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace. ČTK to řekl hlavní autor studie Martin Slížek z infekční kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených encefalitidou. Loni jich bylo 703 a letos za prvních 5 měsíců 43. Nejvíc případů se vyskytuje v létě a na podzim, kdy lidé více míří do přírody. Hurvínek má za sebou náročnou výroční sezónu. Divadlo Spejbla a Hurvínka v ní hrálo v Japonsku a Spojených státech, absolvovalo také turné po českých městech a po opravách se vrátilo na domovskou scénu v pražské Davidské ulici. S letos stoletou legendární loutkovou postavou všechno absolvoval herec Martin Trecha. Hurvínek podle jeho slov nespomaluje ani v pokročilém věku.
7: Ale cítím se občas trošku dřevěně. Nezapomeňte, že jsem důchodce, infantilní, takže to není už, co to bývalo, ale jedeme pořád pecky.
6: Hurvínek má teď divadelní prázdniny, ty ale dlouhé nebudou. Na scénu se Staťuldou Spejblem, Máničkou a paní Kateřinou vrátí 25. července v Uherském Hradišti. Zámek Kunín na Novojčínsku vystavuje jedinečnou kolekci šlechtických klobouků. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout 150 pokrývek hlavy, které nosili představitelé předních tuzemských aristokratických rodů. Naše zpravodajka Eva Panošová na výstavě pátrala i po unikátech. Dobré odpoledne, Evo.
8: Krásný prázdninový den přeji. Skutečným unikátem je civilní klobouk arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, následníka rakousko-uherského trůnu, který zemřel rukou atentátníka v Sarajevu. Pozoruhodné jsou ale třeba i lovecké přilby, koupací čepice a klobouky knížat Lichtensteinů, Kinských, Žerotínů a dalších rodů. V takovém rozsahu sbírka ještě nikdy nebyla vystavena. Po válce a znárodnění šlechtického majetku byly textilní fondy svezeny na zámek Jemniště u Benešova. Kolekci klobouků pak před jistým zánikem zachránil převoz do Kloboučnického muzea v Novém Jičíně. Tam leželi v depozitáři. Eva Panošová, Radio Impuls.
6: Spojené státy zažily další svatbu celebrit. Americká popová hvězda Taylor Swift se včera provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Velkolepá svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden. Už ve čtvrtek jí předcházela komornější oslava, jak vyplynulo z žádosti o povolení podané u newyorských úřadů. Pár svůj vztah oficiálně potvrdil před 2 lety. Tenistka Marie Bousková se stala třetí českou osmifinalistkou Wimbledonu. Nasazená 21 otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Ludmile Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. V boji o čtvrtfinále narazí 27-letá rodačka z Prahy na Belgičanku Alice Mertensovou, která vyřadila světovou dvojku a wimbledonskou šampionku z roku 2022 Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. Ze zpráv je to všechno a za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: No a na Impulzu trávíme prázdniny u nás v Česku, protože u nás je nádherně, všude dobře, u nás nejlíp. Za 10 minut to bude Římov na Českobudějovicku. Za muziku Krištof, na viděnou.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: normálně u nás tady na Impulzu. My jsme se startem prázdnin rozjeli krásný letní projekt, program, který se jmenuje
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Možná už jste si všimli, že na Impulzu trávíme prázdniny u nás v Česku. Naše dvouměsíční speciální vysílání objevuje lokální značky, rodinné podniky a hlavně zajímavá místa. Reportér Tomáš Kabát navštívil například letošní jihočeskou vesnici roku Římov na Českobudějovicku.
2: Právě hospoda bývá často místem setkávání, diskuzí a občas i kulturního života. Konkrétně tady obec pořádá koncerty, které se konají na prostranství před hospodou, a to pravidelně až do půlky srpna. Vedle mě je hospodský Michal Šilhan. Jaké další akce tady máte?
3: Akcí je tady plno. Vystřihl bych třeba soutěž o nejlepší zelňák. Jedna z nejlepších akcí je charitativní akce Římovský běh pro úsměv. Soutěž o nejlepší salát, bramborovej nebo zeleninovej. To samozřejmě letos byl první ročník, tak uvidíme. No a ve spolupráci s obecní galerií, tady hasičské soutěže jsou tady a tak dále a tak dále. O všech nevím teda samozřejmě, je jich tady daleko víc, ale to je asi ten základ.
2: Žije to tady hodně, tak, no. Musím potvrdit, že sem jezdí i navštěvníci odjinud, jako třeba Tomáš Staněk, tak co vás sem přivádí?
4: Já také všechny zdravím. Nás sem přivádí to, že my sem jezdíme s rodinou z obce Svatý a Nadmalčí, která je na kopečku. Jezdíme sem rádi na kole, protože tady mají výborné pivo, mají tady výborné občerstvení, tak sem jezdíme koupat na řeku Malši. Je tady krásné údolí, krásný jez. A celkově je tady i příjemné prostředí, jsou tady, dá se říct, příjemní lidé, takže opravdu sem rádi jezdíme.
2: Musím potvrdit, cítím se tady moc příjemně, ale už nám nezbývá čas moc v tomto vstupu, tak už jenom společně všichni pozdravíme, rozloučíme se s vámi z Římova, z římovské hospody, sloučíme. Ahoj!
0: Tak já doufám, že to nebylo na bolest hlavě. České prázdniny s rádiem Impuls byly tento týden v jihočeském kraji. No a v tom příštím týdnu zavítáme na severní Moravu.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Kapela Eurythmics tady na Impulzu. Možná si pamatujete, že loni právě Eurythmics zdobili Benátskou s Impulzem. Kdože je bude zdobit letos? Třeba Roxette, Luxie, MiG-21, Činasky, Richard Miller, Mirai, No Name, je toho mnohem, mnohem více. Vy byste na Benátské s

0: s Verovou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: S vámi je Radio Impuls. Vzpomínáte si, jak to říkal Rudolf Hrušinský ve filmu Vesničko má středisková?
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: No aby ne, tak my se budeme společně dnes dojímat na jihu Čech. Tamní slavné rodáky nám teď představí Saša Hemala.
2: Slavní rodáci na Radio Impuls.
3: Rudolf Hrušinský, náš první dnešní rodák, jakoby se pro svou hereckou kariéru doslova narodil. Jeho matka totiž hrála divadlo v tehdejším Novém Etinku, dnešní Nové Včelnici. No a ve zkratce, malý Rudolf přišel na svět přímo v divadelní šatně. No a v divadle ještě zůstaneme, v tom národním totiž Hrušinský ukryl umělecký testament. Vzkaz pro budoucí generace a dodnes prý nikdo neví, co v něm je. Další zastávka České Budějovice. Odtud zase pochází naše několikanásobná zlatá slavice Marta Kubišová. Věděli jste, že málem vůbec nebyla zpěvačkou? Po škole totiž pracovala ve sklárnách a k hudbě ji přivedla až šťastná náhoda. Místní muzikanti totiž naštěstí nepřeslechli její podmanivý hlas. A taková modlitba pro Martu, tedy neoficiální hymna sametové revoluce, ta zas původně vůbec neměla být protestní písní. Vznikla totiž pro televizní seriál Píseň pro Rudolfa III.

0: No a nakonec dnes zamíříme do Husince za mistrem Janem Husem. Ze školy si ho většinou pamatujeme jako vážného reformátora, kterému mimo jiné vděčíme za diakritiku. Jenže Hus byl taky jenom člověk. V jednom ze svých spisů si dokonce vyčítá, že se při šachové partii neuměl ovládat a často mu při hře ruply nervy. A aby mistra Jana znali i ve vesmíru, na jeho památku byla dokonce pojmenovaná planetka. Tak to byli slavní rodáci z jižních Čech. A zítra na jihu ještě zůstaneme, protože slavných rodáků tady máme víc než rybníků. No a to je co říci.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Radio Impuls.
2: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Za půl minuty nabídneme na Impulsu dopravní informace, bude to o D1 a také D8.
1: Chcete romantiku? Máme! Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém! A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se 4A.
2: Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Jsme tady a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na Ústecké D8. Provoz tam zpomaluje za výjezdem 35 ve směru na Prahu. Důvodem je zúžení v úseku mezi 17. a 23. kilometrem D8 ve směru na Drážďany i na Prahu. Silničáři pracují také na dálnici D1 u Holubic na 210. kilometru směrem z Vyškova na Brno. Kolona měří necelý kilometr. Nehoda motorkáře zaměstnává záchranáře na Česku. Krumlovsku, a to konkrétně na silnici 163 mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem. No a jak se při sobotě 4. července jede vám? Pochlubte se anebo si postěžujte do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls anebo nám zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem!

0: je Radio Impuls. Z Krnova nám posílá pozdrav Šárka, hlásí 23 stupňů Celsia, sluníčko a příjemně prý pofukuje věcí, tak stále můžete hlásit počasí i vy, členové meteo týmu Radia Impuls, stačí napsat na 605 222 007, jaké máte počasí. Zítra už oblačno, zataženo, na většině území deštík, ojediněle i bouřky, později ubývání srážek a teploty 19 až 24 a na jihu Moravy je 26 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Boulevard.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Ministr Klempíř nakonec do Karlových Varů přijel. Při odpolední nehodě u Hluboké se zranili 3 lidé a východní Moravu trápí následky velkého sucha. Je 18 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Otto Klempíř nakonec přece jen dorazil do Karlových Varů. Uvedl to server Blesk.cz, jehož reportéři dnes ministra kultury zachytili, jak se ubytovává v Grand Hotelu Pup. Klempíř se přitom včerejšího slavnostního zahájení filmového festivalu odmítl účastnit s tím, že večer má patřit filmům a nikoli v politickým sporům a konfliktům. Narážel tak na své vystoupení před týdnem ve Strážnici, kde promluvil k účastníkům folklorního festivalu. Lidé v publiku na něj ale bučeli a pískali. K vážné dopravní nehodě došlo na Českobudějovicku. Při čelním nárazu osobního auta do stromu u Hluboké nad Vltavou se dnes odpoledne zranili 3 lidé. Jedna osoba, mladší 18 let, utrpěla vážná poranění. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ji záchranáři letecky přepravili do nejbližšího traumacentra. Další dva zranění, muž a žena, měli středně těžká zranění. Při vědomí je záchranáři dovezli do nemocnice v Českých Budějovicích. Velkou slávu chystají v Kružberku na Opavsku. Příští sobotu tady velkolepě oslaví 40 let od natáčení televizního seriálu Velké sedlo. To se tu odehrálo v roce 1986. Starosta Miroslav Klimčík s týdenním předstihem Rádiu Impuls potvrdil, že příští sobotu to bude v Kružberku velké. Přijede prý i hrázný Paliza.
7: Program je bohatý, co se týče hudby, jídla, ale také hlavně pozvání herců. A to konkrétně pana Pavla Nového, který si sebou vezme i další členy. Každopádně pan Nový bude jako hlavní osoba.
5: Rozhovor se starostou Kružberka na Opavsku Miroslavem Klimčíkem si poslechněte za 35 minut. Pan Klimčík je sobotním mužem na radnici Rádia Impuls. Východ Moravy léčí šrámy z nebývalého sucha. Pořád je to hodně znát na zahradách, v korytech vodních toků i na polích.
8: Dlouhé sucho a teplotní rekordy, to je drsný bič na zemědělce i zahrádkáře. Projevuje se to na východě Moravy třeba, jako málo kdy v minulosti, na zasíchání raných brambor, které tak říkají šly nejdříve přímo dokonale. Suché jsou také plody na ovocných stromech. Suché jsou studánky, skoro prázdná koryta menších potoků a říček. Bouřky místy ano, ale spása z nich ne. Vody mírně přidali, leckde ale svoji intenzitu spíše škodili. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
5: Na Wimbledonu dnes skončily dvě velké favoritky. Obhájkyně titulu Iga Świątecová z Polska překvapivě ztroskotala už ve třetím kole na Alexandře Ealaové. Světová trojka prohrála s 21-letou soupeřkou z Filipín 6-7 a 2-6. Stejně jako loni nepřešla na londýnské trávě přes třetí kolo také druhá nasazená Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Vítězka turnaje z roku 2022 prohrála s úřadující deblovou šampionkou Elis Mertensovou 6-7 a 1-6. Belgičanka se v osmifinále utká s naší Marií Bouskovou. Zprávy jsou u konce a slovo si opět bere Zdeněk Sekanina.
0: Krásný podvečer všem, stále vzpomínáme na dětské tábory, jezdívali jste, jezdíte, který byl nejlepší, vzpomínáme s vámi, co třeba byly to stany, chatky, prostě pište a nebo nahrávejte vzkazy, za chvilku příspěvky.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: S vámi je Radio Impuls, no a společně vzpomínáme na dětské, někdy také pionýrské tábory. O tom píše Lucka, že na pionýrském táboře, jenom pro později narozené, dřív to byly tábory pionýrské, dnes už jsou dětské, byla prý třikrát, vždycky to bylo perfektní, to už cituji, jak se mi ze začátku nikdy nechtělo, na konci jsem odmítala jet domů, dodnes se s jednou kamarádkou stýkáme. No a Naďa píše, já si hlavně pamatuju na stezky odvahy, kterých jsem se děsila celou dobu tábora a pak se jim vždycky smála. Dodnes se přichechtnu, když si vzpomenu na snahu našich vedoucích vypadat strašidelně. No tak jak vzpomínáte na dětské tábory, vy jezdívali jste nebo stále jezdíte? A co myslíte, jsou lepší stany v takové té totální divočině bez elektřiny a nebo i trošička civilizace nezaškodí? Pište nám na 605 222 007 a nebo své zážitky popište do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, kde velmi pohodlně nahrajte a vysílejte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: pokaždé, když na Impulzu slyším svého oblíbeného Stinga, svoji nejoblíbenější písničku Fields of Gold, tak mám tak ty zimomrauky, jako by pravili naši slovenští přátelé. Když jsme u slovenských přátel, Jana Kirchner bude za chvilku zpívat s kapelou Jelen, co bylo dál, ale my, možná jste si toho už všimli, máme takovou letní novinku. Našim milionovým moderátorům jsme dali volno přes léto, no a místo nich nasazujeme vždycky nějaký živák. No a kdože to bude dnes po 8 hodině večerní? No přátelé, právě Jana Kirchner. Takže laďte Impuls po 8 večer mezi 8 a 9. Živák s Janou Kirchner.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Pimplzavec krabičce za chvilku budeme ukolébávat všechny blázny, zpívat bude Pavel Didovič, no ale teď už míříme do vašich regionů.
1: Muž na radnici.
0: No a konkrétně to bude do Kružberka na Opavsku, kam se po 40 letech vrátí Hrázný Paris. A že vám to něco říká? Ano, je to jeden velký populární seriál Velké sedlo. V 80. letech se natáčel právě v této obci. No a proto už teď voláme starostu Kružberka Miroslava Klimčí.

0: Vítka. Hezký den, pane starosto.
1: Dobrý den.
0: Povězte, vy jste to natáčení Velkého sedla v roce 1986 zažil?
1: No, přímo jsem to natáčení nezažil, ale už jsem tady bydlel v obci, takže přímo ne, ale vím, že se to tady natáčelo a že tím celá obec žila tenkrát.
0: No, prý ono ve Velkém sedle hrálo i spousta tehdy místních obyvatel, je to tak?
1: Ano, byli tam určitě jako obyvatelé, jako kompar samozřejmě, ale jinak jako přímo, že by tam byli nějací vysloveně občané, kteří by tam figurovali v přímo v tom seriálu. Myslím, že nebyli.
0: Tak na hlavní role se nedostalo, ale povězte, jak to všechno příští sobotu 11. července, jak si to chystáte připomenout u vás?
1: No tak každopádně program je bohatý, co se týče hudby, jídla, ale také hlavně pozvání herců, a to konkrétně pana Pavla Nového, který si sebou vezme i další členy. Každopádně pan Nový bude jako hlavní osoba a budeme mít krátký zestřih, který se bude promítat v sále, takže i lidé, návštěvníci naší oslavy Dne obce se můžou krátce podívat, připomenout si to natáčení.
0: No, údajně chce Kružberg fakt, že se tu natáčelo Velké sedlo, využít i v budoucnu nějak šířeji. Zkuste napovědět.
1: Ano, určitě. Chceme nějakou propagaci vyřídit, prostě postarat se o to, aby lidé tady chodili a navštěvovali naši obec, protože naše obec je pěkná, krásná příroda, takže navštěvnost lidí je tu velká a takže doufáme, že to natáčení a teď ta oslava zvýší počet turistů, návštěvníků našeho okolí.
0: No, věřím v to, protože jako Bruntalák mohu potvrdit, je to kousíček, že je to obec krásná. Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta obce Kružberg na Opavsku Miroslav Klimčík. Pane starosto, moc díky a mějte se tam všichni krásně, naslyšenou.
1: Děkuji vám za přání, vám také pěkné léto. Naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Na vážná nehoda na severozápadě Čech, pověnujeme se tomu více v dopravě 007, kterou nabídneme už za necelou minutu tady na Impulzu.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínám slíbenou vážnou nehodu, která zavřela trasu Teplice-Děčín. Mluvím o silnici 13, konkrétně o úseku mezi Přestanovem a Chlumcem. Osobní auto tady srazilo motorkáře, jezdí se po přilehlých cestách. Provoz lehce zpomaluje na ústecké D8 za výjezdem číslo 29 u Roudnice nad Labem směrem na Prahu. Jezdí se tady v omezeném režimu, důvodem je práce silničářů. No a stále můžete ještě pomáhat ostatním motoristům vy, když nahlásíte komplikaci přímo z terénu, přímo z vašeho auta. Stačí namluvit do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls anebo nám zavolat na 605 222 007. Přejeme šťastnou cestu všem.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejmeš jména na skláku.

0: Novomanželka Taylor Swift právě u nás tady na Impulzu. Přejeme hodně štěstí ve společném životě. Tuším, že Šimon Kalousek hovořil o tom, že si vzala nějakého fotbalistu, je to tak?
1: Hráče amerického fotbalu.
0: No vydá, to jsou informace, panečku. Tak teď už informace od vás. Jaké máte počasí v Beskydech? 18 stupňů, konkrétně v Trojanovicích, píše Ilča. Vladimír Zahrádky u České Lípy hlásí 21 a o 2 stupně více mají v Hranicích, tam je pod mrakem, napsala Jana. Stále ještě můžete psát. Jinak zítra oblačno až zataženo na většině území, déšť nebo přehánky. Ojediněle i bouřky. K večeru čekáme ubývání srážek, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. No a teploty 19 až 24 a na jihu Moravy i 26 stupňů Celsia.
2: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
3: Halo, tady Impulzory.
2: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
4: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
5: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
4: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
5: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
1: Okamura ve druhé půlce července navštíví Čínu. Klášter Plasy se po několikaleté pauze znovu otevírá a Merz slíbil Ukrajině další německou podporu. Je 19 hodin a u zprávy svítá Šimon Kalousek.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: A začneme čerstvou potěšující zprávou z tenisu. Linda Nosková porazila po odvráceném matchballu Rumunku Soranu Čirsteavou 2-6, 6-3 a 7-6 a postoupila po druhé za sebou do osmifinále Wimbledonu. A do osmifinále prošel také Jiří Lehečka. Turnajová třináctka porazila Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4 a příště vyzve Alexandra Zvereva. Tomio Okamura se chystá do Číny. Předseda sněmovny navštíví zemi ve druhé polovině července. Podle usnesení sněmovního organizačního výboru ho pozval předseda čínského parlamentu, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců. Do Číny má Okamura doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká. V delegaci budou rovněž podnikatelé. Informuje o tom server Aktuálně.cz s odvoláním na pondělní vládní usnesení s přehledem letů. Účelem Okamurovy cesty má být podpora hospodářské spolupráce a cestovního ruchu. Praha je na 6 dní bez velké části metra na trase C. Nejsložitější přestup na náhradní autobusy XC jezdící ode dneška po magistrále přes centrum metropole zažívají lidé na hlavním nádraží. Nejdelší přestupy na ně pak čekají na Florenci při sestupu po schodech z magistrály a u stanice metra Vltavská, kde musí zdolat přechody bez semaforů. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Metro nejezdí v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání ode dneška do pátku 10. července kvůli opravě trati a modernizaci zabezpečovacího zařízení. Klášter Plasy v západních Čechách otevřel své brány. Lidé můžou po několikaleté pauze vyrazit na výběrový prohlídkový okruh. Na jeho zhruba půlhodinovou návštěvu láká plaský kastelán kláštera Pavel Duchoň.
6: Je to krátký okruh do patrové gotické kaple svatého Václava, svaté Maří Magdaleny a nahoru do hodinové věže k hodinovému stroji z roku 1686. Hodinový stroj na plaské hodinové věži na Sýpce je unikátní tím, že je to jeden z největších hodinových strojů, který v Čechách máme.
1: Hodinový stroj v Plasích musí každý den natahovat hodinář, vystoupá u toho přes 100 schodů a pak ještě musí vytáhnout do 10 metrů závaží. To je přitom těžké jako jezdecký kůň. Ukrajina se může i nadále spolehnout na německou podporu. Kancléř Friedrich Merz to dnes slíbil prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Šéf německého kabinetu tak učinil v telefonátu, který politici vedli 3 dny před začátkem summitu NATO v Ankaře. Zelenský údajně také Merze informoval o následcích posledních ruských vzdušných útoků na Ukrajinu.
2: S Impulzem na fotbal.
1: František Straka stále žije fotbalem. Bývalý reprezentant a trenér Sparty nebo Slávie v našem ranním rozhovoru řekl, že během právě probíhajícího mistrovství světa nemá prakticky myšlenky na nic jiného. Navíc to umocňuje fakt, že působí jako televizní expert. Ve vysílání se Straka vrátil také k vystoupení naší reprezentace, která na turnaji skončila už v základní skupině. Někdejší kouč národního týmu u fotbalistů postrádal soudržnost a bojovnost.
3: Jestliže tady se neuvědomuje, že když máš toho lvíčka na srdci, tak pouštíš jakýkoliv zájmy klubu. Tady přece jde o nás, o náš fotbal, o našeho fanouška, o to srdce. Tam jdeš a jdeš bojovat. Budeš jezdit po Je ti to jasný, ale ukaž to, ten mančav, aby táhnul za jeden pro vás, to mi tam chybělo.
1: Celkově Straka zhodnotil šampionát v USA, Kanadě a Mexiku jako pořadatelsky povedený. Jako většinu fanoušků ho ale vytáčí občerstvovací pauzy, které považuje spíš jako další prostor pro reklamu. Zprávy jsou konce a teď už je s vámi na Impulzu opět Zdeněk Sekanina.
0: Krásný večer všem, za půl hodinku si dáme některé z vašich příspěvků, vzpomínáme na dětské tábory, jezdívali jste, jezdíte, který byl nejlepší, těším se, až s námi budete vysílat, teď už Daniel Landa, Touha.
2: Rádio Impuls, radost ze života. Rádio.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přání.

0: Impulzu vás letos bereme na české prázdniny. Cestujeme tam, kde je prostě hezky. Zjišťujeme za vás a pro vás, co mají kde zajímavého, co stojí za to vidět, anebo třeba i ochutnat. Zajímalo nás, jak to mají s putováním po České republice naši umělci.
1: Podle našeho hesla všude dobře u nás nejlíp herec Šimon Bílina na prozkoumávání české krajiny rozhodně doporučuje.
2: Dá si fakt čas na to jít za celý den bez mobilu s kamarádama. Já to miluju. V Čechách chodit po Kunraticku, Křivoklátsku, na Štemberk se podívat, na Sedločensko, na Příbramsko.
1: Tanečník Martin Prager se u nás cítí nejlíp tam, kde se narodil.
3: Na Jižní Moravě u Hodonína Čejč, kde mám dva vinné sklípky. Vyhráli teď vesnici Jihomoravského kraje. Mám kousek rodinu svoji, že jo, líbí se tam mojí partnerce, takže to je jako místo, že fakt jsem schopný tam jet kdykoliv.
1: Herečka Johana Nováčková letos strávila několik týdnů v reality show Survivor v Karibiku. Jinak ale miluje česká panoramata.
4: Jdu do parku, ale do některých těch parků, kde jsou třeba skály, je vidět na řeku, je vidět prostě třeba na vesničku dole, nebo prostě různý vyhlídky. Bohužel u nás nemáme moře, máme ale nádherný hory.
1: České prázdniny jsme na Impulzu začali v jižních Čechách. Teď nás čeká pokračování na severní Moravě. Hezké léto přeje Renata Kuková.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Odhaduje to na nějaký rok 93-94, kdy Prince Ital Joe a Marky Mark byli v Praze, tehdy jsem si tam vyslechli tuhletu písničku. Krásné vzpomínky na tuhletu záležitost. Vy nám posíláte také své vzpomínky na dětské tábory, protože to je téma víkendu malých radostí. Jana píše, moje děti jezdili strašně rády na tábor, jezdili spolu a oba byli a stále jsou sportovní a soutěživí, ale už jsou na tábory velcí, jsou od sebe 4 roky a tak dále, když přišel čas, když dcera už byla na tábor velká, balili jsme syna, najednou přiběhla, říká mami, je mi líto, že ségra nejede, ale zdvihnul okazováček a říká, teď budu konečně ve všem první. Napsala nám také Michaela, už 20 let jezdím na skautské tábory, kde máte pouze to, co si vlastnoručně postavíte a přinesete. 2 týdny nepohodlí za tu romantiku a restart hlavy určitě stojí snídaně v trávě, polní sprcha při západu slunce, večerní ohně s kytarou. No musím říct, že teď jsem se opravdu zasnil i já. Napsala nám také Lucie, mamka pracovala v Tušimicích, měla proto možnost nás poslat do pionýrského tábora v Bílém potoku pod Smrkem, bydleli jsme v chatkách. Pamatuju si, že jsme hráli Vibiku, byla stezka odvahy, ale nezapomenu, že mě honili kluci s pavoukem Johana a tenkrát jsem z něj měla strach, možná mi to i pomohlo se ho přestat bát, ale bylo to bezva. V roce 1990 jsem pak byla v Maďarsku na dětském táboře, tam si zase vzpomínám na ovocné polévky. Tak vidíte, každému se při zmínce dětský tábor vybaví něco jiného, my v tématu budeme pokračovat i zítra, no a také pozítří, tedy sobota, neděle, pondělí ve víkendu, prodlouženém víkendu malých radostí. Teď už zpátky k muzice.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Legendární Špajsky, tedy Spice Girls, bude střídat Jiří Korn a jeho Robinson už za malou chvilku v Impulzovic krabičce. Teď už ale prostor pro kuriozní policejní případy tohoto týdne. Tentokrát se na ně zaměřil reportér Rádia Impuls Vítek Zábranský.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den. Začneme naprosto unikátní záležitostí z Plzně. Borskou ulicí si to valil 680-letý šofér bez zapnutého bezpečnostního pásu. Běžný přestupek, zdálo by se, jenže policejní kontrola odhalila, že senior nemá za volantem co pohledávat. Nikoliv kvůli věku, ale kvůli tomu, že nemá řidičák. A jak ukázala podrobnější kontrola, nikdy v životě ho ani neměl. Případ policie dál vyšetřuje. Šel štěstíčku naproti, tak policisté popisují případ z Prahy. Muž přímo na Václavském náměstí bezdůvodně pěstí udeřil do vozidla těžkooděnců. Domluva nepomohla, agresor proto skončil v poutech a čelí podezření z několika přestupků. Vedra dělají divy. V Ústí nad Labem se strážníkům přihlásil muž s tím, že je vězeň na útěku. Informace, která zprvu vypadala jako hloupý vtip, se ukázala jako realita. Muž utekl z německého vězení. V trestanci se zřejmě hnulo svědomí, na vině ale mohlo být i vedro a chtěl se vrátit znovu zpátky do chládku. Ještě zamíříme do světa kyberzločinců. 40-letá žena z Jesenicka neprokoukla podvodníky, kteří se vydávali za bankéře a policistu. Podfukáři smyšleným příběhem ženu přesvědčili, aby své peníze převedla na jiný, údajně bezpečnější účet. Nakonec jí to přišlo na 160 tisíc korun. Policisté radí, nikdy se nenechte dostat do časového presu, při pochybnostech hovor ukončete a své bance zavolejte sami a trvejte na tom, že věc chcete řešit raději osobně. Klidný den přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Na Radio Impuls zlatá česká klasika, stejně jako dopravní informace, které pro vás chystáme, finišujeme a za půl minuty je naservírujeme.
1: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jedeme s vámi a vezeme vám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. S uzavírkou počítejte na trase mezi Teplicemi a Děčínem. Na silnici 13 v úseku Přestanov Chlumec odstraňují hasiči následky vážné dopravní nehody. Došlo tady ke střetu osobního auta s motorkou a cesta je pořád uzavřená. Pozor také na ústecké D8 v úseku mezi kilometry 18 a 33 je omezený provoz, a to kvůli pracím. Jezdí se tady jedním jízdním pruhem, a to směrem na Prahu, ale také na Ústí nad Labem. Jeďte prosím opatrně a hlavně všem šťastnou cestu. Jezděte s úsměvem.

0: Krásný večer s rádiem Impuls vám přeje Zdeněk Sekanina, který se pro dnešek loučí, ale slíbil jsem a také vám dlužím ještě předpověď počasí na zítřek, tedy na neděli 5. července. Také vězte, že to bude dobré počasí pro ty, kteří nemusí ta vedra a sluníčko, protože bude oblačno až zataženo. Na většině území čekáme občasný déšť nebo přehánky a ojediněle se může vyskytnout i nějaká ta bouřka. K večeru pak čekáme, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme kolem 26, na horách pak přesnou polovinu, tedy kolem 13, a na Šumavě to bude kolem 16 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Pavel apeluje na větší odpovědnost Evropy za obranu. Během prodlouženého víkendu zůstávají obchody otevřené a v osmifinále Wimbledonu je 5 českých tenistů. Zprávy ve 20 hodin má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu. Pro evropskou bezpečnost má přitom strategický význam podpora Ukrajiny. Tureckému deníku Türkiye to řekl prezident Petr Pavel v souvislosti s nadcházejícím summitem NATO v Ankaře. Zdůraznil také, že Turecko je nepostradatelným spojencem pro kolektivní bezpečnost Severoatlantické aliance. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Pavel si účast na summitu vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. K němu prezident podal kompetenční žalobu poté, co ho vláda Andreje Babiše nezařadila do oficiální delegace. Během prodlouženého víkendu si v klidu nakoupíme. Zítra nás čeká sváteční den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí nám volno prodlouží připomínka upálení mistra Jana Husa. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba uklidňuje, že během obou dní můžou mít velké obchody ze zákona otevřeno.
3: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
2: Většina velkých supermarketů se chystá běžně otevřít zítra i v pondělí. Prodloužený víkend ale mají úředníci nebo také knihovníci v Ostravě, Brně i Praze. Diváci z Chebu a Sokolova se na filmový festival Dovarů dopraví zdarma. Až k hotelu Termál jezdí speciální autobusová linka propojující největší města Karlovarského kraje. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, jak často speciální linky jezdí. Hezký večer, Dušane.
4: Zdravím z filmových varů. Speciální autobusy s označením F jsou součástí festivalu už léta. Novinkou, která se zkoušela minulý rok a ujala se, jsou ale linky jezdící ze Sokolova a Chebu. Jízdní řád mají vymyšlený tak, aby se návštěvníci dostali nejen do kina, ale užili si třeba i večerní atmosféru. Autobusy budou jezdit do 12. července a v případě Chebu a Sokolova jsou zdarma. Přímo ve Varech pak mají stejnou výhodu v MHD, držitelé festivalových pasů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Olomouc zavádí omezení kvůli velkému suchu. Tamní magistrát zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků, například k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů nebo umývání automobilů. Opatření má přispět k ochraně vodních živočichů, které výrazný nedostatek vody vážně ohrožuje. Nařízení platí do poloviny září. Zákaz odebírat povrchovou vodu vydala tento týden také radnice ve Šternberku na Olomoucku. Čeští tenisté mají za sebou na Wimbledonu úspěšný den. Jiří Lehečka, Linda Nosková i Marie Bousková se dnes probojovali do osmifinále turnaje. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Nosková po odvráceném matchbolu zdolala Rumunku Čirsteávou 2-6, 6-3 a 7-6. Bousková pak otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. Úspěšné trio se připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších už včera. Ze zpráv je to všechno, já přeji krásný večer s Impulzem.
1: Živá Rádia Impuls.

Dank u wel.

Dupete, dupete. Nezrychujte. Poďte, poďte. Poďte a vyspievajte. A vy buďte ticho.

Ďakujem len pekne.

Dr. Beckman. Dr. Beckman. Okay.

0: živá Rádia Impuls. Víkend s Rádiem Impuls.
1: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Klíšťová encefalitída může člověka potrápit pěkně dlouho. Podle studie českých vědců téměř 45% lidí pociťovalo následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Nejčastěji šlo o únavu nebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace. ČTK to řekl hlavní autor studie Martin Slížek z infekční kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených encefalitídou. Loni jich bylo 703 a letos za prvních pět měsíců 43. Nejvíc případů se vyskytuje v létě a na podzim, kdy lidé více míří do přírody. Hurvínek má za sebou náročnou výroční sezónu. Divadlo Spejbla a Hurvínka v ní hrálo v Japonsku a Spojených státech, absolvovalo také turné po českých městech a po opravách se vrátilo na domovskou scénu v pražské Davidské ulici. S letos stoletou legendární loutkovou postavou všechno absolvoval herec Martin Trecha. Hurvínek podle svých slov nespomaluje ani v pokročilém věku.
3: Ale cítím se občas trošku dřevěně. Nezapomeňte, že jsem důchodce, infantilní, takže to není už, co to bývalo, ale jedeme pořád pecky.
2: Hurvínek má teď divadelní prázdniny, ty ale dlouhé nebudou. Na scénu se s Taťuldou Spejblem, Máničkou a paní Kateřinou vrátí 25. července v Uherském Hradišti. Jihlavská zoo láká na novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha o rozloze zhruba 120 metrů čtverečních je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. Expozice se začala stavět loni v listopadu. Stavební práce skončily asi před měsícem. Výběh bylo ale ještě nutné připravit, osadit rostlinami a doplnit kmeny a kameny. Zemědělci na Slovensku počítají ztráty kvůli počasí. Sucho bude mít u našich sousedů negativní dopady na výsledky sklizně. V některých lokalitách hlásí farmáři výpadky až 50%. Ve špatném stavu je zejména cukrová řepa a kukuřice v oblastech bez závlah.
4: Poľnohospodári sa tešia, že je žatva, no výnos obilnín nebude taký ako vlani. Narastajú obavy, či bude dostatok krmovín a v akej kvalite. Problémom sú oblasti bez závlah. Vláda chce cez projekt verejno-súkromného partnerstva PPP zainvestovať obrovskú sumu cez 12 miliárd korún do výstavby a modernizácie závlahových systémov. Poľnohospodári by tieto zariadenia mali určitý čas v nájme a po uplynutí lehoty by prešli do vlastníctva štátu. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Prvoligové fotbalové kluby ladí formu na příští sezónu. Pražská Sparta dnes v úvodním utkání letní přípravy porazila druholigovou Opavu 4-1. V dalších zápasech Liberec pouze remizoval s pražskou Duklou 2-2. S druholigovým soupeřem se rozešly smírně i Teplice, které hrály s Příbramí bez branek. Bohemians 1905 po obratu porazili Táborsko 4-2. Mladá Boleslav zvítězila 3-0 nad Žižkovem a Olomouc 2-1 nad Banskou Bystricí, stejně jako Hradec Králové nad rezervou Sparty. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v nočník

muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí

celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Jeronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: dokola.
1: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
2: Haló, tady Impulzory.
1: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Otto Klempíř nakonec přece jen dorazil do Karlových Varů. Uvedl to server Blesk.cz, jehož reportéři dnes ministra kultury zachytili, jak se ubytovává v Grand Hotelu Pup. Klempíř se přitom včerejšího slavnostního zahájení filmového festivalu odmítl účastnit s tím, že večer má patřit filmům a nikoli v politickým sporům a konfliktům. Narážel tak na své vystoupení před týdnem ve Strážnici, kde promluvil k účastníkům folklorního festivalu. Lidé v publiku na něj ale bučeli a pískali. K vážné dopravní nehodě došlo na Českobudějovicku. Při čelním nárazu osobního auta do stromu u Hluboké nad Vltavou se dnes odpoledne zranili 3 lidé. Jedna osoba, mladší 18 let, utrpěla vážná poranění. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ji záchranáři letecky přepravili do nejbližšího traumacentra. Další 2 zranění, muž a žena, měli středně těžká zranění. Při vědomí je záchranáři dovezli do nemocnice v Českých Budějovicích. Klášter Plasy v západních Čechách otevřel své brány. Lidé můžou po několikaleté pauze vyrazit na výběrový prohlídkový okruh. Na jeho zhruba půlhodinovou návštěvu láká plaský kastelán kláštera Pavel Duchoň.
4: Je to krátký okruh do patrové gotické kaple svatého Václava, svaté Maří Magdaleny a nahoru do hodinové věže k hodinovému stroji z roku 1686. Hodinový stroj na plaské hodinové věži na Sýpce je unikátní tím, že to je jeden z největších hodinových strojů, který v Čechách máme.
3: Hodinový stroj v Plasích musí každý den natahovat hodinář, vystoupá u toho přes 100 schodů a pak ještě musí vytáhnout do 10 metrů závaží. To je přitom těžké jako jezdecký kůň. Zámek Kunín na Novojičínsku vystavuje jedinečnou kolekci šlechtických klobouků. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout 150 pokrývek hlavy, které nosili představitelé předních tuzemských aristokratických rodů.
5: Skutečným unikátem je civilní klobouk arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, následníka rakousko-uherského trůnu, který zemřel rukou atentátníka v Sarajevu. Pozoruhodné jsou ale třeba i lovecké přilby, koupací čepice a klobouky knížat Lichtensteinu, Kinsky, žerotínů a dalších rodů. V takovém rozsahu sbírka ještě nikdy nebyla vystavena. Po válce a znárodnění šlechtického majetku byly textilní fondy svezeny na zámek Jemniště u Benešova. Kolekci klobouků pak před jistým zánikem zachránil převoz do Kloboučnického muzea v Novém Jičíně. Tam leželi v depozitáři. Eva Panošová, Rádio Impuls, Kunín.
3: Na Wimbledonu dnes skončily 2 velké favoritky. Obhájkyně titulu Iga Świątecová z Polska překvapivě ztroskotala už ve 3. kole na Alexandře Ealaové. Světová trojka prohrála s 21-letou soupeřkou z Filipín 6-7 a 2-6. Stejně jako loni nepřešla na londýnské trávě přes 3. kolo také 2. nasazená Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Vítězka turnaje z roku 2022 prohrála s úřadující deblovou šampionkou Elis Mertensovou 6-7 a 1-6. Belgičanka se v 8. finále utká s naší Marií Bouskovou. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

kdo tu nečeká. Mýty se boří pro víru člověka.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Tomio Okamura se chystá do Číny. Předseda sněmovny navštíví zemi ve druhé polovině července. Podle usnesení sněmovního organizačního výboru ho pozval předseda čínského parlamentu, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců. Do Číny má Okamuru doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká. V delegaci budou rovněž podnikatelé. Informuje o tom server aktuálně.cz s odvoláním na pondělní vládní usnesení s přehledem letů. Účelem Okamurovy cesty má být podpora hospodářské spolupráce a cestovního ruchu. Dustin Hoffman se znovu objevil před diváky festivalu ve Varech. Slavný americký herec v sobotu ve velkém sále hotelu Thermal osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními mu vynesl nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku. Stejně jako při jeho příjezdu na festival, i tentokrát jeho přítomnost vyvolala velký zájem návštěvníků. Připomenu, že už v pátek Hoffman na Karlovarském festivalu převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Většina lidí myslí před dovolenou na černé scénáře. Alespoň nějaké obavy s dobou odpočinku má spojených 80% Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu. Manažer komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký vyjmenovává, co negativního nás v souvislosti s dovolenou napadá.
2: Mezi nejčastější obavy těch, kdo letos zamíří na dovolenou do zahraničí, patří nepříznivé počasí, zdravotní komplikace před odjezdem, nemoc či úraz průběhu dovolené, dopravní komplikace, vysoké ceny nebo stres během cesty.
1: Naopak aktuální geopolitické napětí chuť cestovat výrazně neomezuje. Obavy z dění ve světě vyjádřilo 17% respondentů. Východ Moravy léčí šrámy z nebývalého sucha. Pořád je to hodně znát na zahradách, v korytech vodních toků i na polích.
3: Dlouhé sucho a teplotní rekordy, to je drsný bič na zemědělce i zahrádkáře. Projevuje se to na východě Moravy třeba jako málo kdy v minulosti na zasíchání raných brambor, které tak říkají šly nejdříve přímo dokonale. Suché jsou také plody na ovocných stromech. Suché jsou studánky, skoro prázdná koryta menších potoků a říček. Bouřky místy ano, ale spása z nich ne. Vody mírně přidali, leckde ale svoji intenzitu spíše škodili. Jan Čada, Radio Impuls z Zlínský kraj.
1: V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii pět českých tenistů. Vyrovnali tím grandslamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších 16 hráčů na travnatém turnaji v londýnském All England Clubu postoupili Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. Boje o postup do čtvrtfinále začnou v neděli. Nasazená desítka Muchová se střetne s předloňskou šampionkou Krejčíkovou. V pondělí narazí Lehečka na světovou trojku Němce Zvereva, Bouskovou čeká Belgičanka Mertensová a Nosková se utká s Američankou Kisovou. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Poczekaj na mnie. Pójdę z tobą, ja cię znam.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině, bez elektřiny, nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. Klidně z lesa.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu. Pro evropskou bezpečnost má přitom strategický význam podpora Ukrajiny. Tureckému deníku Türkiye to řekl prezident Petr Pavel v souvislosti s nadcházejícím summitem NATO v Ankaře. Zdůraznil také, že Turecko je nepostradatelným spojencem pro kolektivní bezpečnost Severoatlantické aliance. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Pavel si účast na summitu vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. K němu prezident podal kompetenční žalobu poté, co ho vláda Andreje Babiše nezařadila do oficiální delegace. Během prodlouženého víkendu si v klidu nakoupíme. Dnes nás čeká sváteční den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí nám volno prodlouží připomínka upálení mistra Jana Husa. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba uklidňuje, že během obou dnů můžou mít velké obchody ze zákona otevřeno.
4: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
3: Většina velkých supermarketů se chystá běžně otevřít dnes i v pondělí. Prodloužený víkend ale mají úředníci nebo také knihovníci v Ostravě, Brně i Praze. Karlovarský kraj potřebuje kvalifikované učitele. Rozšiřuje proto spolupráci se Západočeskou univerzitou, která kantorům pomáhá dohnat vzdělání.
5: Školám na Karlovarsku chybí hlavně kvalifikovaní učitelé matematiky, fyziky, chemie nebo cizích jazyků. Hejtmanství proto učitelům, kteří chtějí zůstat, nabízí speciální dotační program. Získají tak potřebnou kvalifikaci, aniž by se příliš zadlužili. Kraj podporuje spolupráci se Západočeskou univerzitou. Její kvalifikační programy totiž učitelé zvládnou i při práci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Spojené státy zažily další svatbu celebrit. Americká popová hvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelseyho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Velkolepá svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden. Už ve čtvrtek jí předcházela komornější oslava, jak vyplynulo z žádosti o povolení podané u newyorských úřadů. Pár svůj vztah oficiálně potvrdil před 2 lety. Čeští tenisté mají za sebou na Wimbledonu úspěšný den. Jiří Lehečka, Linda Nosková i Marie Bousková se v sobotu probojovali do osmifinále turnaje. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Nosková po odvráceném matchbolu zdolala Rumunku Čirstéovou 2-6, 6-3 a 7-6. Bousková pak otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. Úspěšné trio se připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších už v pátek. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

z bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak v zemi.

je všechno v pořádku, v tom našem okolí, pod teplou peřinou, dobře se chrý, co bolí druhé.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak Tomáš teda ho...

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Až do rána česky a slovensky.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Tomio Okamura se chystá do Číny. Předseda sněmovny navštíví zemi ve druhé polovině července. Podle usnesení sněmovního organizačního výboru ho pozval předseda čínského parlamentu, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců. Do Číny má Okamuru doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká. V delegaci budou rovněž podnikatelé. Informuje o tom server aktuálně.cz s odvoláním na pondělní vládní usnesení s přehledem letů. Účelem Okamurovy cesty má být podpora hospodářské spolupráce a cestovního ruchu. Dustin Hoffman se znovu objevil před diváky festivalu ve Varech. Slavný americký herec v sobotu ve velkém sále hotelu Thermal osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními mu vynesl nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku. Stejně jako při jeho příjezdu na festival, i tentokrát jeho přítomnost vyvolala velký zájem návštěvníků. Připomenu, že už v pátek Hoffman na Karlova Varském festivalu převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Většina lidí myslí před dovolenou na černé scénáře, alespoň nějaké obavy s dobou odpočinku má spojených 80% Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu. Manažer komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký vyjmenovává, co negativního nás v souvislosti s dovolenou napadá.
3: Mezi nejčastější obavy těch, kdo letos zamíří na dovolenou do zahraničí, patří nepříznivé počasí, zdravotní komplikace před odjezdem, nemoc či úraz průběhu dovolené, dopravní komplikace, vysoké ceny nebo stres během cesty.
2: Naopak aktuální geopolitické napětí chuť cestovat výrazně neomezuje. Obavy z dění ve světě vyjádřilo 17% respondentů. Východ Moravy léčí šrámy z nebývalého sucha. Pořád je to hodně znát na zahradách, v korytech vodních toků i na polích.
4: Dlouhé sucho a teplotní rekordy, to je drsný bič na zemědělce i zahrádkáře. Projevuje se to na východě Moravy třeba, jako málo kdy v minulosti, na zasíchání raných brambor, které tak říkají šly nejdříve přímo dokonale. Suché jsou také plody na ovocných stromech. Suché jsou studánky, skoro prázdná koryta menších potoků a říček. Bouřky místy ano, ale spása z nich ne. Vody mírně přidali, leckde ale svoji intenzitu spíše škodili. Jan Čada, Radio Impuls z Zlínský kraj.
2: V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii pět českých tenistů. Vyrovnali tím grandslamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších 16 hráčů na travnatém turnaji v londýnském All England Clubu postoupili Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. Boje o postup do čtvrtfinále začnou v neděli. Nasazená desítka Muchová se střetne s předloňskou šampionkou Krejčíkovou. V pondělí narazí Lehečka na světovou trojku Němce Zvereva, Bouskovou čeká Belgičanka Mertensová a Nosková se utká s Američankou Kisovou. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Halo, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu. Pro evropskou bezpečnost má přitom strategický význam podpora Ukrajiny. Tureckému deníku Türkiye to řekl prezident Petr Pavel v souvislosti s nadcházejícím summitem NATO v Ankaře. Zdůraznil také, že Turecko je nepostradatelným spojencem pro kolektivní bezpečnost Severoatlantické aliance. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Pavel si účast na summitu vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. K němu prezident podal kompetenční žalobu poté, co ho vláda Andreje Babiše nezařadila do oficiální delegace. Během prodlouženého víkendu si v klidu nakoupíme. Dnes nás čeká sváteční den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí nám volno prodlouží připomínka upálení mistra Jana Husa. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba uklidňuje, že během obou dnů můžou mít velké obchody ze zákona otevřeno.
3: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
2: Většina velkých supermarketů se chystá běžně otevřít dnes i v pondělí. Prodloužený víkend ale mají úředníci nebo také knihovníci v Ostravě, Brně i Praze. Karlovarský kraj potřebuje kvalifikované učitele. Rozšiřuje proto spolupráci se Západočeskou univerzitou, která kantorům pomáhá dohnat vzdělání.
4: Školám na Karlovarsku chybí hlavně kvalifikovaní učitelé matematiky, fyziky, chemie nebo cizích jazyků. Hejtmanství proto učitelům, kteří chtějí zůstat, nabízí speciální dotační program. Získají tak potřebnou kvalifikaci, aniž by se příliš zadlužili. Kraj podporuje spolupráci se Západočeskou univerzitou. Její kvalifikační programy totiž učitelé zvládnou i při práci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Spojené státy zažily další svatbu celebrit. Americká popová hvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelseyho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Velkolepá svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden. Už ve čtvrtek jí předcházela komornější oslava, jak vyplynulo z žádosti o povolení podané u newyorských úřadů. Pár svůj vztah oficiálně potvrdil před 2 lety. Čeští tenisté mají za sebou na Wimbledonu úspěšný den. Jiří Lehečka, Linda Nosková i Marie Bousková se v sobotu probojovali do 8. finále turnaje. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Nosková po odvráceném matchballu zdolala Rumunku Čirstéovou 2-6, 6-3 a 7-6. Bousková pak otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. Úspěšné trio se připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších už v pátek. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.